vrah. Vždycky se radši počkám, nikam se necpu. Zítra můžu být mrtvej, ale dneska jsem tu. Pojebej mě pak omerta, každý večer jako na Silvestr si

skvrně, naši mi říkali, chovej se slušně, nejez šušně a hezky zdrav. Dospělí ty hlavně, zkrátka a dobře, buď dobrý chlap. Taky prý, když něco nevím, ať se hovno stydím a někoho se zeptám. Úplně nej, někoho, kdo je starší a moudrej.

0: teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Express. Music first. Express FM.
4: Co je nového na Express FM? Koukněte na expressfm.cz.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
3: Ekokom.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
8: Music.
9: First.
10: Express FM. Tohle je Express FM.

0: osobně jsem znal několik lidí, kteří buď byli zavražděni, starožitník z Tábora, starožitník tuším v Teplicích, tomu prostřelili hlavu v jeho prodejně.
1: V první epizodě podcastu Od píky po píky si popovídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem. Jak vznikl nápad propojit umění s online aukcemi? Jaké byly začátky firmy a co dnes hýbe světem obrazů? Poslechněte si rozhovor o podnikání, umění a vášni pro obrazy. První epizoda podcastu Od píky po píky již nyní na webu Express FM v sekci podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: Maximální úspora v Petě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
12: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
11: To je mazec.
12: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90 a Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
14: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bila, CZ.
15: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
16: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Za kormidlem plachetnice, která se v sobotu střetla s katamaranem u chorvatského města Split, nebyl v okamžiku tragédie kapitán, ale jeden z Čechů, kteří při strážce zahynuli. O nových podrobnostech incidentu s odvoláním na vyšetřovatele informovala chorvatská média. Námořníci z ruské válečné lodi vypálili varovný výstřel na jachtu, která se k ní přiblížila v Lamaňském průlivu. Výstřel vypálila ruská fregata admirál Grigorovič v moři mezi ostrovem Wight a Normandií. Informují o tom britská média. Argentina se raduje z úspěšného vstupu do mistrovství světa ve fotbale. V poslední šampioni porazili Alžírsko 3-0 a hlavní rozdíl na hřišti udělal fenomenální kapitán Jihoameričanů, který vstřelil hat-trick a dosáhl také zajímavých met. Messi například už vyrovnal německého útočníka Kloseho v počtu gólu. V historii světových šampionátů už jich má také 16. Bude oblačno až zataženo, místy přechodně i oblačno. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Teploty 20 až 25 na jižní Moravě až 27 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Jaké středeční ráno, jak nám to letí. Pašek už se nemůže dočkat, až bude hlavně konec, páč je takový nějaký zlomený jak šip, ona se říká zlomený jak šip.
1: Jak šip?
3: No, když se zlomený jak šip.
1: Tak to nevím, no takhle.
3: No moc pracoval.
1: Ne, že bych moc pracoval, ale večer v noci jsem se probudil, potil jsem se hodně a vypadalo to, že budu mít nějaký knedlík v krku, prostě kdekoliv, který mě zabrání v tom, abych mluvil. Nakonec jsem to teda jako rozchodil, takzvaně. Jsem tady. Já doufám, že ti trošku pomůžu.
3: Já myslím, že mi určitě pomůžeš a hlavně po 9. dorazí dětskař, tak třeba tě může i vyšetřit.
1: Jo, že by mě udělal nějakou...
3: Přesně tak, udělá ti nějakou
1: rychlou... mě stanoví a...
3: Udělá ti nějakou rychlou kontrolu, pokecáme s ním, jak připravit ty děti na ty prázdniny, které mohou být časem drobných nebo i větších zranění. No a hele, takže to máme jenom 2 hodiny povídání, 3 s dětskařem a jdem dom.
1: Tak super.
3: No.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Kasabian a Great Pretender, 7 hodin a 10 minut, je středa 17. června a Adolfové mají dneska svátek, takže pánové, všechno nejlepší.
1: Krásný sváteční den, Adolfové. Víš, co mě včera překvapilo, Vašku?
0: Opravdu netuším, co tě...
1: Tak teď ti to řeknu.
0: Tebe ještě něco může překvapit?
1: Může.
0: Povídej.
1: Překvapilo mě, protože jsem objevila kde jinde než na sociálních sítích žebříček nejvtipnějších národů.
0: Jsme tam?
1: My jsme dokonce první.
0: A kdo to sestavoval?
1: Z Belgičany. Lidé hlasovali. Oceňují suchý český humor, sarkazmus a schopnost udělat si legraci prakticky ze všeho.
0: V tom případě bychom měli být blízko někde Velké Británie.
1: Takže jaký si lidé hlasovali? Británie je, oni tady, to je takový to hlasování, že nemáš jako úplně žebříček od 1 do 10, ale že vlastně ty máš takový žebříček, jako, kde máš vlastně nahoře je S-ko, to je jako S-tier, že seš nejvyšší a pak máš vždycky A, B, C, D, E, ano. F. Takže seš v takových jako skupinách. Mm-hmm. Tak vlastně tady mají britský humor s americkým humorem v tom jako Bčku.
0: Co až Bčka, ježiš, to jsou ale
1: co
0: Bčka.
1: Co až Bčka, no. Mm. Překvapivě teda, takže my jsme ten S-tier Česko a Belgie, ale já vůbec neznám belgický humor, nedokážu jako říct. To bude podle mě takový nějaký francouzský humor, Francouzi jsou jinak jako v Cčku, se Španěli. Nevím, že proč jsou tak vysoko, ale evidentně asi, ale možná pořád ještě ty francouzské komedie, tak možná asi na to ještě pořád to lidem třeba přijde vtipný tenhle ten jejich humor, tak asi ta Belgie bude mít něco podobného. Mm. Oni mají toho Tintina, ne, a tady ty věci, takže asi mají nějaký smysl pro humor, ale když se řekne belgický humor, tak nedokážu říct, co to je. Asi něco o hranolkách.
0: Já jsem tady našel, právě jsem hnedka jako zadal, specifický styl komiky, který se vyznačuje silnou sebeironií, surrealismem, černým humorem a absurditou. Svou povahou má velmi blízko k českému humoru.
1: Aha.
0: Když to...
1: Tak to jsem netušila, že k nám mají Belgičani takhle blízko.
0: No.
1: No.
0: Nebo že my máme takhle blízko k Belgičanům.
1: Belgičanům, viď? To jsem tak právě taky vůbec netušila. No a potom ještě teda v tom Ačkovým, jako pod náma, na tom druhém místě, tam jsou třeba hnedko Poláci za náma, mm-hmm. což si myslím, že my máme takový hodně blízký humor.
0: Ano.
1: A oni mají rádi ten náš a my ten jejich. Potom jsou tam Irové, je tady třeba ještě Portugalsko.
0: Mm-hmm. To je pěkný žebříček, ale.
1: No.
0: To jsem teda překvapený.
1: Ano.
0: I já.
1: Takže můžete si říct, možná ten fotbal hrát neumíme, to nevím, to se třeba jako jo. Ale aspoň jsme vtipní a hnedko samozřejmě po zápase si myslím, že se na internetu objeví několik skvělých vtipů. Ať ano. Už vyhrajeme nebo prohrajeme, což bude zase důkaz
0: na
1: toho,
0: účet.
1: Na náš účet, že humor, to my v Česku umíme.
2: Express ráno.
3: Express ráno.

0: sportuješ, chceš svalit, nechceš být unavený, nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
1: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let, žádný rychlokvašky.
0: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% heslem PT.

0: servis.
1: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
2: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Roventa Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Roventa. Chytrý styling bez starostí.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
7: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo. Fresh každý den.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
9: 每一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
11: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
12: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
13: Express. Music first. Express FM.

0: Tohle je Post Malone, který svého času byl v dobré kondici. Nicméně teď asi tam nějaký chemical funguje. Na těch posledních koncertech vypadá jako, že sotva se drží na nohou, plive po lidech. Viděla se ty záběry z toho koncertu, kdy vlastně on tam stojí na tom pódiu a je ale úplně totálně mimo?
1: No je takovej...
0: Chemical.
1: Takový malinko, no. Nevím, jak na tom je. Jako takhle, já už když jsem ho... Myslím si, že i tady na tom koncertě, když byl, to bylo loni. To bylo nějak loni v létě, ne? Nebo kdy tady bylo?
0: No, možná předloni, ne?
1: Možná už předloni, ono to strašně letí. Mm-hmm. Tak když tady byl a my vlastně, když jsme ho viděli na Koučeli, tak on byl takovej, že pil docela dost, jakože už ke konci byl. On vlastně přišel, on už na začátku toho vystoupení řekl, že už je trošku takový jako opilej a že se furt se jako omlouval a tohle, ale byl takový ještě jako roztomile opilej. Teď už si myslím, že se dostává do takový té fáze, že už seš jako opilej.
0: Nechutnej.
1: Zlej, no.
0: Zlej. Hm.
1: Že to je jako blbý. Že dokud seš protože dokud seš veselý opilec i trošku s cigárkem
0: tak
1: a vlastně jako uspíváš, tak si říkáš, no tak trošku, no, tak no. Přece
0: jenom... Kdo jsme se nevožrali?
1: Je v něm ta dušička toho rockera, no. Jako, považuji to za neprofesionální, ale dokud se bavíme, tak je to dobrý, no, ale potom, jak se to zlomí, tak...
0: Jo, jo, je to tak, no.
1: Tak už nic moc, ale myslím si, že to, no... že tam probíhá něco takového, možná má problémy prostě s psaním toho nového alba. Samozřejmě otázka je, jeho totiž taky postihla ta Blue Dot Fever, o který jsme tady mluvili, že vlastně on chtěl jít na tour, ale potom tu tour zrušil a řekl, že to je z toho důvodu, že nemá dost nového materiálu. Mm-hmm. Otázka je, jestli to opravdu nebylo kvůli tomu, že se to prostě jenom neprodávalo, protože třeba byl předtím na tour, tak lidi nepotřebují každý dva roky asi chodit na Post Malone. Takže nevím, jestli z čeho je v depresi. Jestli mu nejde psaní, nebo jestli z tý Blue Dot Fever, nebo jestli to je všechno dohromady, že je takovej smutnej. Tak snad bude brzo zase spokojený, já ho mám ráda, já mu to přeju.
0: Já se teďka připadám, jak když se dva baví jako v jedné domácnosti, chlap od té televize,
1: ano.
0: A ta jeho drahá někde v kuchyni uklízí a tak, protože dáš to na video. Celou dobu během tohoto celého rozhovoru babu tady utírá prostě stůl, protože máme mít asi hosta, nebo já nevím, tam je asi nadrobeno.
1: Ne, já tady mám prostě nějaký slizy.
0: takže prostě povídá
1: No, to jsem si tady utřela.
0: Tak takhle my už to máme teda. A to ještě není půl roku. To jsme spolu.
1: No, to počkej, až budeme mít 5 let za sebou. To bude teprve.
0: 5 let?
1: 5.
0: To už já tady asi nebudu.
1: Prosím tě, pusti radši písničku a nepovídej. To tady musím ještě přetřít, co to je.

0: Zatímco se tady pokračuje v úklidu, tak já bych vás rád upozornil na to, že Mat 213 byl včera u nás na Express FM v rozhovoru. Pokud jste ho nestihli, tak samozřejmě si můžete dát i takhle jako naspátek, si ho poslechnout, a to v rámci našeho webu expressfm.cz, kde hledáte hosta a tam je Mat 213 nebo 213. Takhle on sám sebe říká 213. Tak jsme to včera řešili.
1: Takže 213 teda.
0: Jo.
1: To je finální rozhodnutí.
0: Údajně ano. Jestli on sám sebe takhle nazývá, tak my už to nemůžeme dělat jinak.
1: No právě. Tak 213, no dobře, jestli to takhle chce.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Pokud budete projíždět Děčínem na silnici číslo 13, je tam dopravní nehoda osobáku a dodávky. Stejně tak dva osobáky jsou v sobě, pokud jedete na D4 ve směru na Strakonice. A ještě také pozor v Českých Budějovicích, ulice Strakonická, nákladák a osobák.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
3: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza+. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na Alza.cz.
1: Express.

0: tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi partner z banka.
1: Někde jdete městem, ve Štramberku jdete pohádkou. Nad vámi trůba, kolem roubené chalupy a v ruce voňavé štramberské ucho. Přijeďte ochutnat tradici, nadechnout se atmosféry a projít se malebnými uličkami. Navštivte Štramberk, malé město s velkou atmosférou. Více na webu štramberk.cz.
2: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90. A cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Trápí vás plíseň nechtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nechtů. Aplikujte na poškozené nechty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
8: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
9: Trenírkárna.cz.
10: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
9: Trenírkárna.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
12: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Express FM.
14: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Tohle jsou Fisher a Tones and I, Favor, 7 hodin a 51 minuta. Dneska se předstihem musíme samozřejmě, a vlastně to je úplně jedno, kdy to uděláme, důležitý je, že není důležitý, kdy dostanete ten voucher v hodnotě 1000 korun, který můžete směnit za třeba smutíčko nebo za nějaký salátek v Ugo Salatérii, který tady pro vás máme připravený.
1: Přesně tak, máme tady opět 1000 korun do Uga. Navíc teď si nově můžete tenhle ten voucher a taky samozřejmě něco dobrého dát i v pražském obchodním domě OC Letňany, kde mají novou Ugo Salatérii. Mají tam samozřejmě všechno, na co jste zvyklí ve všech jiných Ugo Salatériích. Mrkněte na www.ugo.cz. Pokud chcete vyhrát, tak máme opět tady soutěžní otázku a budeme od vás potřebovat správnou odpověď. Jak máš rád Cezar salát, Vašku?
0: Miluju. Já fakt jako miluju. Jako jestli nějaký salát, jako co doma děláme, třeba co 14 dní opravdu, a to je na moje vyžádání, tak je to právě Cezar.
1: Takže ty jsi specialista na Cezara, ale děláte ho i takový ten s kuřecima, to, co mají lidi rádi?
0: Jo.
1: Ano, tak pokud vy patříte mezi specialisty na Cezar salát, tak tohle opravdu bude pro vás bleskovka, protože my se dneska ptáme, jak se jmenuje zelenina, která tvoří základ Cezar salátu.
0: Já vím.
1: No tak rychle píš SMS-ku na 602-604-903.
0: Tak jo. Tak já píšu.
1: Píšeš, jo? Ančovička.
0: Kruton.
1: Kruton, ano.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Víc než rok jsou nepotřebné dva stožáry vysoké 355 metrů, které čnějí k obloze poblíž Českého Brodu. Žádný rádiový signál už zdejší vysílače nešíří a české radiokomunikace připravují jejich likvidaci. Zvažuje se jejich odstřel, tím by zmizela nejvyšší stavba v republice. Ve výcvikovém prostoru Turecký vrch na západě Slovenska absolvuje prezident Petr Pellegrini druhou část výcviku národních obranných sil. Hlava státu nastoupí ve čtvrtek 18. června k výcviku vojenských záloh, který bude trvat 2 týdny. Národní maximum již překonal, když se stal historicky nejlepším střelcem Francie a na dosah má kanonýr Kylian Mbappé i to celosvětové. 2 góly se podílel na výhře 3-1 nad Senegalem a na mistrovství světa zaznamenal už 14. trefu. Jen 3 hráči dokázali vstřelit na šampionátu celkem víc branek než on, Lionel Messi 16, stejně tak jako Miroslav Klose a také Ronaldo, ten jich má 15. Počasí bude s oblačnou až zataženou oblohou, místy přechodně bude i polojasno, můžou se také ale výjimečně vyskytnout bouřky. Večer by mělo srážek ubývat a teploty budou od 25 do 27 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Pěkné středeční ráno s datem 17. června 8 hodin 2 minutky k tomu. Za malou chvilku se podíváme na mistrovství světa ve fotbale, ale mám tady spíš takový informace o fanoušcích.
1: Dobře.
3: Mám totiž takovej tip na to, kteří fanoušci jsou aktuálně ve Spojených státech ti nejoblíbenější. Která země to tam opravdu jako válcuje a dokonce obyvatelé toho města už na sociálních sítích prosí, aby neodjížděli domů.
1: Až takhle?
3: Až takhle. Až takhle. Většinou se samozřejmě těšíš, až fanoušci fotbalový z tvýho města odjedou.
1: Už budou mít konečně klid.
3: Ano, ano, ale tady to je naopak.
1: Dobře. Jsem celý jedno velký ucho.
3: Jsi jedno velký ucho, vidím, že ano, že nasloucháš. Já doufám, že vy jste taky jedno velký ucho, nebo 2 velké uši, nebo aspoň 2 malé uši, nebo 1 ucho na 90% a 1 ucho na 30%, jako to má Olivia Rodrigo. Ať už máte uši takový nebo makový, Vance Joy, Foo Fighters, anebo Ariana Grande.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: 8 hodin, 9 minut k tomu. Amerika zažívá kulturní šok, zejména díky evropským fanouškům. A ano, podle mě těmi nejoblíbenějšími jsou skotští fandové, kteří si naprosto, ale naprosto užívají svou návštěvu Bostonu. Boston je ze svých Skotů naprosto unešený. Skotové totiž, jestli něco umí, tak je to pařit. V Bostonu dokonce došlo pivo, v podstatě takové, které až by takhle Skoti byli ochotní pít.
1: Ne to americký.
0: Takže hned několik tamních hospod, ať už skotských, nebo třeba skotové chodí i do irských pubů a tak dále, prostě na takové ty pivka, co mají rádi. Neužívají si tam zase úplně až tak tu americkou kulturu, chtějí si tam užít to svoje. Takže spíš narušují americkou kulturu tou skotskou. Takže ano, některé hospody hlásily vyprodáno, vypito, takže musela se udělat extra dodávka. Někteří hospodští říkají, že zatím za ten týden, co tam ti Skotové jsou, že měli nejlepší týden v historii vůbec a že tam tu hospodu třeba mají 40 let, že tam jsou už pomalu několik jako generací. Skotové opravdu poctivě dělají i takové ty průvody městem, když chodí na stadion, takže jsou dudy, jsou kilty. Dokonce jsem tam viděla nějakou reportáž, tam pán říká, že má sebou hned několik kiltů, ale že na zápas i do hospody chodí ve svém picím kiltu, kdyby se náhodou lehce polil, a že má sebou i ten slavnostní, pokud by došlo k nějakému postupu. Skotští fanoušci se také byli podívat například na baseball. Byli fandit samozřejmě Boston Red Sox a i fanoušci baseballu říkali, že Boston v životě nezažil takovouhle atmosféru na baseballu. Mezi nejoblíbenější jako písně skotských fanoušků patří 100% Freed from Desire.
1: Gala.
0: Američané nikdy tolik neslyšeli. Takže jedou.
1: To je hokej, to je fotbal, to je všude, tohle to můžu potvrdit.
0: Takže ano, a potom ještě samozřejmě hrajou tady ten Scotland the Brave a potom hodně frčí já mám ráda boogie.
1: Jo, yes I can boogie.
0: Takže to tam jede taky jako všude. Aha. Všude se zpívá, všude se pije, všude se fandí a fandí se non-stop. Takže už jsem viděla i několik názorů od obyvatel Bostonu, kteří jsou nadšený, všude si ty Skoty točej, že by bylo fajn, kdyby zůstali. Mm-hmm. Že Boston bez nich už bude zase tím smutným, tichým městem, kde sice se pivo pije, baseball se hraje, ale přece jenom, že by bylo fajn, kdyby si Američané zachovali tuhletu trošku skotskou náladu a naučili se pařit.
1: Jo, no já jsem teďka čet takový článek, kdy vlastně Angličani budou dneska hrát s Chorvaty, což bude hodně atraktivní zápas taky, tak jsou rozčarovaní z toho, kolik stojí vlastně pivo jako takový na těch zápasech, protože to americké pivo stojí 15, skoro 16 dolarů a to kraftové, to, co jako dovoz, tak je o dolar ještě dražší, takže to máte jásku nějakých 300 korun za půl litr piva. To jako není úplně málo.
0: Není, ale to jsou docela jako standardní americké ceny. My, když jsme tam byli pár let zpátky na fotbale, tak jako není to jenom World Cupem, není to jenom tím mistrovství světa. Celkově jídlo a pití na amerických stadionech je neuvěřitelně drahý. I když jsme se byli podívat na baseballu, na Dodgers, taky jsme tam za to dávali nesmysl. Samozřejmě oni vám ještě všechno nutí do těch suvenýr kapů, abyste si jako nechali ten kelímek, za který tam dáte, myslím, $5 nebo kolik. A potom myslím, že my, když jsme byli na tom fotbale, když jsme se tenkrát byli podívat na toho Zlatana, oni tam totiž ještě, když jste někde v nějaký oblasti, kde jsou lidi mluvící španělsky hodně, třeba v tom Los Angeles nebo takhle, nebo už jak se blížíte tomu Mexiku, tak oni tam všichni pijou takovou věc, to se jmenuje michelada. A ta michelada, to je opravdu humus.
1: To je jako michelada.
0: Za mě. Ne, to je vlastně pivo, který je smíchaný ještě s takovým jako mixem mexického koření. Takže ty vlastně dostaneš jako chili, něco, limetku, tralala, didada. Většinou v tom máš namočený ten okraj a do toho to se udělá na dno a do toho se naleje to pivo. Ale já mám pocit, že my jsme třeba za tu micheladu tam taky dávali prostě třeba $18.
1: Mhm. To není, to
0: a vylili jsme jí, jakože tam...
1: Že se to pít nedalo.
0: Mm-mm. Ne. Tak jenom na to pozor, pokud tam třeba jedete. Prosím vás, nenechte se tím zlákat, nedávejte se micheladu.
1: Micheladu. Dobře. Odmítám micheladu.
0: No ne.
1: Radši vodu.
0: Nedávej si to.
1: Radši vodu.
0: Ano. A nebo ve čtyřech si to třeba kupte, každý si cucněte a pak to vylejte, že chcete mít ten zážitek.

0: 19 letech si Ariana Grande pořídila psa, je to kříženec Beagle a Chihuahua, a dostal jméno Toulouse. Včera slavil 13. narozeniny, pejsek.
1: To je odvážná docela.
0: Ona ho totiž všude tahá, jako na koncerty, dokonce v časopise Vogue s ním byla vyfocena. Takže takový kamarád to je, vzala mu hold, poděkovala za to, že je na tomhle tom světě. Tak dojemný.
1: Vašku.
0: No. Já jsem to neměl tak říkat, viď, jo to. Ne. To bylo moc, viď.
1: Ne, to je hezký. Jenom tady někdo krájí cibuli v kuchyňce. Nevím, kdo snídá cibuli.
2: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman Expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman Expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show. V divadle Hibernia.
8: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
11: Hudba na prvním místě.
12: Express FM.

0: Express. Dopravní
1: servis. Jak to vypadá na silnicích? No dost se bourá. D5, 85. kilometr ve směru na Rozvadov. Je tam dopravní nehoda, auto tam skončilo ve svodidlech, policie už je na místě a řeší to. Z Jihlavy na Znojmo u Pavlic je dopravní nehoda. Navíc se tam ještě uklízí teďka tady po dopravní nehodě silnice. A pokud jedete v Českých Budějovicích, ulice Strakonická, je tam silný provoz kvůli dopravní nehodě nákladňáku a osobáku.
2: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
2: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza+. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na Alza.cz.

0: Express Filmex.
1: Tento týden vstupují do kin dva zajímavé dokumenty. Michal Pavlíček, Rocker verze 7.0. To je název filmového portrétu mistra kytarových strun, který v únoru oslavil 70. Zakladatele Pražského výběru nebo skupiny Stromboli zachycuje v období, kdy bilancuje, obnovuje síly a zároveň tvoří v nevídaném tempu. Michala Pavlíčka uvidíme při velkých koncertech poté, co se vypořádal s operací pohybového aparátu, při komorním vystoupení s virtuózem na čínské gongy v malé moravské vesničce, při procesu skládání hudby pro seriál Octopus i při hledání zvuku nového sólového alba. Režisér Michal Baumruck doplňuje. Místo běžného životopisného portrétu nabízíme ojedinělý vhled do situace rockové hvězdy a skladatele, kterému naskočila 70. Co ho nabíjí a co naopak limituje? Co ho čeká v této fázi života? Jsou tvorba, inspirace a pnutí tvořit nevyčerpatelné? Ve filmu se vedle Michala Pavlíčka objeví celá řada jeho přátel, členů rodiny a spolupracovníků. Bára Basiková, Michal Kocáb, Vilém Čok, Jiří Hrubeš, Claudius Krišpín a další.
2: Ale víš, že tohle se procházíme 45 lety našeho života. No,
3: Michal je prototypem všech workoholiků na světě, protože skutečně jim je. Pak mi volá, já nemůžu spát. Jak se jmenou ty prášky na to spaní a to...
1: Sedm let po premiéře přichází do českých kin francouzský dokument v Lourdech. Lourdes, to je úchvatná horská vesnice na úpatí Pyrenejí na jihu Francie, která se po roce 1858, kdy 14-letá vesnická dívka tvrdila, že v odlehlé jeskyni viděla panu Marii, přeměnila z ospalého malebného městečka na posvátné místo. Dnes do Lourdes každým rokem směřuje 5 až 6 milionů lidí a částečně je to tak trochu Disneyland, kde koupíte i balenou svěcenou vodu. Poutníci představují překvapivý průřez lidstvem. Oběti nehod, smrtelně nemocní, obézní, šikanovaní teenageři nebo skupiny stárnoucích pařížských prostitutek. Tento snímek je pronikovou meditací o lidské schopnosti empatie, o naději a o tajemství náboženské víry tváří v tvář hlubokému utrpení.
0: Express Filmix
4: na Express FM.
5: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City. Sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
4: Express.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
1: Express FM. Ecoraster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. Ecoraster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
3: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
4: Někde jdete městem, ve Štramberku jdete pohádkou. Nad vámi trůba, kolem roubené chalupy a v ruce voňavé štramberské ucho. Přijeďte ochutnat tradici, nadechnout se atmosféry a projít se malebnými uličkami. Navštivte Štramberk, malé město s velkou atmosférou. Více na webu štramberk.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Zavratné mega slevy!
8: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
9: Trápí vás plíseň nechtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nechtů. Aplikujte na poškozené nechty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
10: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
11: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
12: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
11: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
13: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
14: Jsme jediný oficiální prodejce vozu Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
2: Express. Music first. Express FM.

0: Ben Kristovo Sabotáž.
1: Oblila.
0: No. Za 9 minut.
2: Tak my jedeme do nemocnice.
1: Dobrý den. S čím jdete? Dobrý den, dobrý den. No víte, my jsme totiž z Prahy. Ale s čím jdete? Co máte za obtíže? No, my jsme tady totiž nedovolený v Josefově dole.
3: Ale to je hnedka jako vedle, odkud Cyril Matějka alias Dětskář pochází.
0: My jsme z Prahy.
3: My jsme z Prahy. Víte, my jsme z Prahy.
0: Víte, my jsme z Prahy, což už samozřejmě spoustě lidem okamžitě se rozsvítí.
3: Red alert.
0: Aha, red alert. Přesně tak. Cyril Dětskář, nebo alespoň tak si myslím, že ho znáte, hlavně Cyrila Matějku, pokud samozřejmě sledujete třeba jeho profil na Instagramu, nebo pokud posloucháte pozorně a pravidelně podcast Marodi na Seznam zprávy v té nové rubrice Zdraví plus. Cyril Dětskář dorazí po 9. hodině také do našeho ranního vysílání, protože příští týden začnou letní prázdniny. Mm-hmm. A samozřejmě letní prázdniny, já si to tak jako vybavuju, matně ty svoje, i když jsem byla takové to spíš dítě s knížkou, i já jsem zvládla tu upadnout, tu si odřít kolena, tu mě něco píchlo, tu jsem spadla do kopřiv, nebo ze stromu, pak jsem byla hodně nešikovná, jsem bavit se taky jakoby hodně fyzicky.
3: Neříkej nešikové, jsi byla prostě akční a s tím prostě
0: přicházely tyhle ty věci. Hmm. Potom samozřejmě, že jo, rodiče vědí, co a jak, pak vás odvezou k těm babičkám nebo k těm dědečkům, který mají třeba takový různý svoje specifický rady, jak něco léčit nebo neléčit, tak právě já doufám, že Cyril nám poradí, jak děti vybavit třeba na tábor k babičce, k dědečkovi a jak se třeba o nějaké takové ty základní zranění, která se během prázdnin stanou, jak se o ně postarat správně, jestli tam třeba jsou takový ty babský rady, co se dřív dělalo a dneska už to neplatí.
3: Já doufám, že přinese ukázat ty svoje to kleštičky na klíšťata. To on nosí vždycky s sebou a ukazuje. A dokonce dělal někde nějakou jako ukázku nebo nějaký rozhovor a ženská měla normálně zezadu jako na noze klíště. Hned viták, prosím, měl. Nebo někdo tam měl ty...
0: A hned se vytahovalo klíště?
3: A hned se vytahovalo klíště, ano. Přesně tak.
0: Tak máme štěstí, že Cyril Dětskář není tak trošku krokodýl dandý, že jo, že by řekl, tak já vám to vyříznu.
3: No, s tím musím velkým žabikuchem.
0: Jo. OK. Dej mi peněženku. Mám nůž.
3: Mám nůž.
0: Tohle jen.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Den před středečním otevřením velkého pražského náměstí po rekonstrukci za více než půl miliardy zveřejnil starosta Prahy 3 fotografie nových červených laviček, které se hned dočkaly vlny kritiky. Lidé je označují za megaluxusní postele pro bezdomovce, další komentují špatné zkušenosti s tímto typem z jiných metropolí. Evropský parlament dnes schválil zákaz nazývat bez mase alternativy slovy typicky asociovanými s masem, například steak, játra nebo kuře. Zákaz se týká i masa vypěstovaného v laboratoři z buněk zvířat, pro které jiné označení než maso neexistuje. Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel vyhrála na zlaté tetře v Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu 49.74. 20-letá česká reprezentantka vylepšila o 0,3 svůj čas z diamantové ligy v Římě. Bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno, teploty 25 až 27 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ano, pěkné středeční ráno, Adolfům ještě jednou krásný sváteční den. Máme 17. června, 9 hodin, skoro 2 minutky k tomu a my vstupujeme do poslední hodinky našeho středečního vysílání. Z muziky Bruno Mars, Lady Gaga, ta sebou vezme i Doučí, no a Paramore, This Is Why.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Lady Gaga, Doji, Runway, 9 hodin a 7 minut. Dobré ráno.
1: Ano, krásné dobré ráno. My už tady jsme přivítali Cyrila, ale ještě mu tady děláme kafe, prostě vodu, staráme se mu tady o děcko, který si přitáhnul sebou. A já mám pro tebe ještě, Vašku, máme, pokračuju tady v takovém trendu, kdy ti vždycky říkám, jaký je život s Ozempikem. Ale jako nemám ho.
0: Nemáš ho.
1: Nemám ho, nemám žádný z těch GLP 1 léků, ale neustále o tom něco čtu, jo. Tak prosím tě, novinka, takže nejdřív jsme tu samozřejmě měli, že vlastně to, že tolik lidí využívá nějaký tyhle ty léky, že třeba ve městech jako je New York nebo Los Angeles museli změnit velikost porcí, že mají jako Ozempic menu, takže ano, ti dělají menší mini hamburgřík a mini koktejlík a tohle. Pak jsme řešili, že se tím může rozvinout dokonce taková jako
0: Ozempiková
1: osobnost, ano, že vlastně ta nechuť k tomu jídlu se ti projevuje v těch dalších částech a vlastně už ani nechceš žít, už ani nemáš do ze západu slunce ani z ničeho. Tak teď je tady další novinka. Lidé, kteří používají právě tyhle ty jako léky na hubnutí s tím GLP-1, tak si představ, že se stávají posedlými parfémy. Že to užívání těchto přípravků ti může nějakým způsobem jako zostřit čich a celkově čichové vnímání a že ti lidi začnou totálně bažit. Stanou se z nich čichači.
0: Takže přeci jenom nějaká radost do toho života ano vchází.
1: Takže tak asi někteří budou mít to, že přijdou o radost ze všeho a druhý se stanou čichači a stanou se posedlí vůněmi a asi nikoho zase nepřekvapí, že ty vůně, které je baví nejvíc, jsou většinou ty, které máme spojeny s nějakým desertem. Milují sladké vůně, které voní po vanilce, karamelu, ovoci, nějakých jako jahody se smetanou a takovýhle ty crazy jako parfémy. Takže vědci to zatím jenom jako sledují, ale výrobci parfému samozřejmě reagovali okamžitě, takže až začnete v příštích třeba týdnech nebo měsících očichávat
0: ano
1: nějaký nový parfémy, tak buďte připravený na to, že tyhle ty sladké vůně se mohou objevovat čím dál častěji a mohou za to lidé s Ozempikem, kteří už sladké nejí, ale chtějí si k němu alespoň přičichnout.
0: To je hezký, ale
1: no,
0: to je zajímavý, to je zajímavý. Děkuji za tuhle informaci.
1: No, hele, zas něco novýho. Novinka.

0: Dance No More, to je tady zatím ještě novinka u nás na Expressu 9.13. Cyril Děcka. Cyrile, ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Cyrile, tak jak se sluchátkama, jak tě to baví?
1: Zatím mám to dobrý? Perfektní, připadám si jako DJ na Ibice.
0: Je to super právě. Oni je to takový vždycky, jestli sluchátka ano nebo ne, to záleží, jestli máš rád slyšet svůj hlas nebo nemáš rád. Ale ty jako známý podcaster dneska už influencer, už jsi si zvyknul, ne?
1: Už jsem se trošku otrkal na svůj ksicht i hlas, takže už to není tak hrozný jako na začátku.
0: A takhle DJský to máš takový, jako musím říct, že seš trošku jako Ibiza style. Mm-hmm. Líbí se mi to.
1: Dobře, tak děkuji. Důležitý je, jak u toho člověk vypadá, že jo, a ne to, co říká.
0: V rádiu extra.
1: Aha.
0: V rádiu na to extra klademe dojem, teda jako důraz, aby to bylo spíš, jak vypadáme, než co z nás leze. Takže proto nevím, jak nám mohli stopnout ty čísla, nerozumím tomu. Každopádně, Cyrile, ještě jednou dobré ráno. Ty máš na Seznam zprávách podcast Marodi. My jsme to tady trošku týzovali, že přece jenom příští týden už začnou prázdniny a že prázdniny jsou takovým obdobím,
1: Marodu,
0: kdyby ty děcka měly mít trošku ty odřený lokty, odřený kolínka, sem tam tě píchne nějaká mucha, pak spadneš prostě ze stromu, mezi tím jedeš na kole, hodíš smyk, spadneš do kopřiv.
1: Je to tak, já bych teda přitlačil a myslím, že jsou to hlavně zlomeniny, že ty odřeniny, to totiž nechodí do nemocnice, já jsem nemocniční lékař, takže ty odřeninky si většinou poradí doma, ale jasně, k nám to je zlomenina, zvracení horečka ze sluníčka, prasárny, majonéza, přežíračka, grilovačka na sluníčku.
0: Jasně, a pak koupačka.
1: A pak koupačka.
0: Topička.
1: Topička ne, zase,
0: ne, to, nebývá,
1: to zase jsou záchranáři a tak, já vždycky drž se svého kopita, tak ano, já mluvím o tom, co dělám, když je to jiný obor, tak se do toho nepouštím.
0: Takže u tebe nejčastěji přes léto jsou to teda
1: horečka, zvracení, zlomeniny, to samozřejmě jde přes chirurgii, ale my se o ty děti staráme, protože jak je to od 0 do 19 let, tak je to pediatrie, nikdo jiný se, všichni od toho dají ruce pryč a pošlou to na dětský.
2: A to mně přijde divný, protože od 40 kilo vlastně už se považuje to dětský jako tělo za dospělý, tedy dávkování prášku. Já jsem to
1: četl moji knihu.
2: Ne, já jsem to odkoukal z těch videí, takže mně to přijde jako divný, že vlastně jako to, což nějaký 12. rok,
1: 12. rok, 40 kilo,
2: že už to je vlastně jako dospělý člověk.
1: No v dnešní obézní době dokonce bych řekl, že je to trošku posunutý ta hranice, ale je to tak, že 12 let, 40 kilo se dávají dospělácký léky, třeba Brufen 400, že jo. Mm-hmm.
0: Ale léčí pořád teda dětský lékař, ano, ale už dáváš dospělácké dávkování.
1: Ano, od těch 40 kil.
0: Takže třeba u některých dětí tak od 8.

0: Arky jsou úplně v pohodě, když se nepřekračuje denní dávkování.
1: To je dobrá zpráva i pro dospěláky.
0: Přesně tak.
1: Kteří to mají dělat stejně.
0: A oni se tady dneska budeme bavit hlavně.
1: Tak protože oni jsou asi ty, co musí to řešit a většinou to řeší asi
0: ty,
1: nějak...
0: Ty rodiče.
1: Ty rodiče. Tak. A dneska jsou rodiče, jsou edukovaní, jako je třeba Václav. Václav je totiž děda, takže on se stará o svý vnuky, takže ten to má určitě taky najetý.
0: Kouká na marody.
1: Tyhle ty rady. Kouká na marody, kouká na tebe, aby byl připravený, až budou prostě kluci u dědy s babičkou, že jo, aby věděli, co mají dělat. Když začneme teda těma zlomeninama, co jsi říkal, že to bývá jako často, co je taková jako první věc, co by lidi měli udělat, když samozřejmě prostě děcka sebou někde šlehnou přesně z nějakého stromu nebo z kola nebo něco a nejdřív je takový to jako au, tak jak poznat, že to je na tu cestu do nemocnice?
0: No, blbý je, že to zase je přesně otázka trošku na chirurga, ale já bych jim mohl doporučit, ať nedávají nic najíst a napít, protože když se to třeba operuje, tak to dítě by mělo jít tlačný na sál na operaci, takže nedávat nic jíst a pít, to je taková otázka, co my se na pediatrii první ptáme, kdy to dítě jedlo, jestli ho bude moc uspat třeba, abychom mu srovnali ty kosti. Takže to je taková první rada. A pak určitě se nebát dávat něco na bolesti, když přijede sanitka, to dítě veze do nemocnice, tak hodně to dítě osolit na bolest, protože mně často přijde, že se říká, že ty děti jak kdyby neměly bolest. Oni mají dvakrát zlámanou ruku. A oni ty rodiče vždycky říkají, on to zvládne, on je statečný. Jo, teď to dítě tam křičí v bolestech a oni ne, nic mu nedávejte, on to zvládne. Ty vole, já kdybych měl dvakrát zlomenou ruku, tak tady škemrám, ať mi něco dají. A ty rodiče jsou někdy takový jako kruťáci. Takže...
1: A proč a kde se to vzalo?
0: Nevím,
1: tohle, co jako nic mu nedávejte, on bude statečný.
2: No, oni ty rodiče mají dojem, že potom jako to dítě je jejich, takový to zocelený, že oni jsou zrovna taky takový, jako, a že oni by selhali, jako v tom případě asi ne.
0: Ale přesně o tom třeba píšu i v té knížce o těch zlomeninách, já to nechápu zkrátka, ale jak jste říkali, že ty rodiče mají pocit, že možná oni by sami vypadali měkce, kdyby pro to dítě chtěli něco na bolest, tak oni jsou drsňáci, takže jemu taky nedávejte. Takže já naopak píšu o tom, nebojte se dětem dát. Jo, každý, když vás bolí zub, tak už jdete sypat prostě nějaký prášky a dítě dvakrát zlámaná ruka a oni ne, to ještě počkáme.
2: No ale pravda je, že když takhle jako člověk se snaží být jako to dítě upadne, tak se snažíš nebejt to soucitný, aby hnedka jako tak říká, vstávej, teče krev, neteče, vstávej, to přejde a tak se snažíš být právě tenhle ten jakoby statečný za něj.
0: Jako nepřehnat ty emoce, tak víte, abys hned jako to nezvětšoval, tak samozřejmě to je správně, ale tak dvojitá zlomenina něco jiného.
1: Ale když jakoby takhle vykuchuje kousek té kosti, tak normálně teda nepít, nejíst a nebát se toho i báče teda aspoň jednoho, když má
0: no, oni ty léky na tu,
1: víc kilo, klidně dva.
0: Ty léky na tu bolest třeba dává ta sanitka, protože oni to dávají někdy už do žíly, protože ten ibáč musíš samozřejmě zapít, takže
1: jasně,
0: to zase třeba nechceme.
1: Zase
0: ale spíš těm sanitákům říct, jako dejte mu na bolest. Oni nám často vozí ty děti, že hodinu od úrazu a furt nic dostal na bolest, takže nebojte se tlumit bolesti.
2: No, to teda začali.
1: Nebojte se tlumit bolesti, je podle mě moc hezký.
0: Děti cítí bolest taky.
1: Taky. Ty dnešní děti nic nevydrží opravdu. Tohle to jsou Paramore, This is Why, naším hostem je Cyril Děckař. Express ráno.

0: roier.cz. Co to je?
1: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 korun do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
0: A kde je háček?
1: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roier.cz.
2: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi partner z banka.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně. Dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
8: Ekokom. Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
9: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Take Off baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
10: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
11: Mají jen pěkné T-shirt, tělovin dodo, pěkný bavzen, zjišťují na títel kterým sínsí a jinhán káhal.
12: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
13: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
15: Trička, ratatararata, potisk, trička, byla, CZ.
16: Music. First.
17: Express FM.

0: Posloucháte Středeční Express ráno, naším hostem je taky Cyril Děckař. Cyrile, ještě jednou ahoj.
1: Ahoj.
0: Cyrile, my jsme se tady bavili mezi tím, co jsme tady měli reklamu a songy, tak já se samozřejmě zeptám i pro naše posluchače. Už jsme tady lehce řešili ty úrazy, které nakonec takovou jakoby oklikou přes tu chirurgii a tak dále skončí u vás. A říkali jsme, že pokud vaše dítě křičí bolestí, že není nic špatného na tom dát mu léky proti bolesti. Nezabraňujte záchranářům, když nabídnou, že mu nějaký dají. Je to v pořádku. Žádná čest tím neutrpí.
1: Přesně, nemusíte si hrát, že dítě je tvrdě.
0: Že dítě je tvrdě, je to v pořádku, nikdo se vám nesměje za zadek.
2: Že oni mu dali léky proti bolesti, to jsou špatný, to jsou špatný rodiče.
0: A my vás tady dáme na nástěnku jako trapáky, jo, takže vás nic vám nedávíte. Cyrile, co je ale takový nejčastější problém, se kterým se opravdu potýkáte na tvým oddělení? S čím chodí lidi nejčastěji v létě?
1: V létě je to horečka zvracení, je to klasika z té uvody, celý den na sluníčku, ty děti tam prasejí, že jo, párek rohlíku zmrzká, pak ještě nějaký grillovaný něco, pak jdou do vody, pak zas na sluníčko z vody do vody. Sice je mažete, máte pokrývky hlavy, snažíte se, aby pili, ale stejně přijdete domů a to dítě prostě v 7, v 8 večer třeba jde spát úplně hotový a za hodinu se probudí s horečkou, pobleje se. A teď ty rodiče, co mají dělat? Dítě má 39, 40 a bleje. A tak oni mu zkusí dát třeba na horečku a to dítě to zase vybleje a najednou jim dojde kapacita rodičovská a jedou do nemocnice. Takže přijedou vlastně vždycky to dítě má horečku a zvrací. A je to klasický problém, to řešíme dnes a denně celý léto.
0: A nejvíc asi začnou lidi nejvíc hledat. Je to úpal nebo úžeh?
1: Jo, tak proto se tady ty věci vždycky pletou, protože je to tak podobný a nám je to skoro jedno, protože obojí je to ze sluníčka, obojí jsou to bolesti hlavy, zvracení, horečka. Je to tak podobný, že se to plete, jako je třeba pátá, šestá nemoc. Víte, jak vždycky lidi říkají, to bude nějaká ta pátá nebo šestá. Tak to se říká, protože to je tak podobný, až je nám to skoro jedno, tak ten úpal úžeh taky nemá smysl se učit rozdíly, protože je to podobný a řeší se to stejně. Takže, taky ztratíme horečku, jasně. Dáváme na bolest, jdeme do stínu, tekutiny.
0: Když je tam to zvracení, podle mě toho se lidi leknou nejvíc. Když
1: protože přesnou. Nemůžou dostat ty léky na horečku do toho dítěte. No tak jsou dvě metody, že jo. Buď máme ty čípky, to je taková SOS nouzovka zadní vstup, když to nejde vrchem, tak jdeme spodem. Ale ty čípky jsou vždycky nejistý, nevíš, jestli to dítě nevykadí za 5 minut. Takže radši to máme vrchem. Tenký střevo je dělený na vstřebávání, zadek není dělený na vstřebávání, zadek je nouzový vstup.
3: Ne, jo.
1: Není, no.
3: Aha, dobře.
1: Takže často používáme to, že když dítě vybleje ten sirup, tak počkáme třeba 15 minut, necháme ho vydechnout a dáme mu ten sirup samotný, čistý, nalačno, bez zapíjení, jen tak 3 ml. A to dítě, když mu nedáte zapít, ono to prostě stráví. Mhm. Takže hlavně se zbavit té horečky a to zvracení přejde samo, na zvracení nic nedáváme, strčit dítě do postele bez teploty a do rána s ním nic nemusíte dělat.
0: Nějaký ledový obklady, šoupat děti do ledových vod, sprchy, takový ty klasiky.
1: Tak, dneska v dnešní době už to moc nefrčí, to bylo v dobách, kdy jsme neměli ty léky na tu horečku, nebyly ty čípky, nebyly ty sirupy, tak různě to fyzikální chlazení, dneska už to moc nepoužíváme. Samozřejmě můžete, jako každý si dá hadr prostě na čelo nebo nějaký vlhký obklad, všechno jo, ale není to gro té léčby.
0: Když se nám to třeba tak nějak blbě nakombinuje, to znamená... Máme tady ten úžeho úpal, do toho jsme to děcko ještě spálili, protože nám někam přesně jako uteklo, mezi tím se vykoupalo a my jsme ho nestihli namazat, nebo tak jenom takový to, počkej, tak já tě aspoň ty za... Tak když máme takovou tu kombinovaný zážeh na dítěti, tak teda... stejně postupovat
1: furt je
0: jenom
1: furt stejný. Zbavit se horečky, protože horečka dělá dehydrataci. To skončíš na kapačce, to nechceš do toho dítěte píchat je hlava. Takže zbavit se té horečky je základ. Když je to zvracení, neděláme nic, to zvracení by mělo přejít a až třeba další den nebo někdy tak začneme zkoušet ty tekutiny, rohlík, banán, takový ten basic, to co dítě snadno stráví.
0: Jasně, a u toho namažem pantenolem
1: přesně
0: a
1: namazat,
0: čekáme.
1: Klid, pustit Dčko, zavlit.
0: A odpočívat. Kdy ale opravdu přichází nějaký moment, kdy jako když nám tohle to nezabere a už se říkáme, hele, tak už to trvá, nevím.
1: To trvá dlouho, dítě třeba přestane čůrat, nebo čůrá tmavně, nebo jenom jednou, dvakrát za den, tak máme strach z dehydratace. Dehydratace už se léčí kapačkou, to bohužel skončíte v nemocnici, tam se do dítě musí napíchnout, víte, že my to nemáme rádi, to znamená přeprat dítě, dětem nevysvětlíte, že musíte mu píchnout do žíly. A dehydratace se léčí kapačkou a jestli tu dehydrataci dítě má, rozhoduje doktor na té pohotovosti nebo na příjmu, takže vy to sami rodiče poznat nemusíte, ale když vám to dítě přijde takový to odevzdaný, unavený, že ho nesete v náručí do té nemocnice a to dítě třeba moc už nečurá, čural jednou, tak to asi bude třeba dehydratace, takže pak skončíte v nemocnici.
0: Jasně, takže počkat tu noc, jestli se z toho vyspíme, horečka nám padne, máme žížu, jdeme na záchod, tak to prostě necháme, přežili jsme to, ale když potom přijde takový to Prostě nepijem, nechodíme na záchod, tak
1: je to tak, nejčastější chyba je, že rodiče takhle potom z incidentu na té přehradě, tak to dítě nechají do rána s 38 a ono za noc vypotí všechny zásoby. Vy zvednete to dítě, má mokrý pyžamo, mokrý prostědl a ono vypotí všechny zásoby, takže nesmíte to dítě s tou horečkou nechat přes noc.
3: Hmm. A jinak ale, pardon, my jsme to taky řešili, ta zvýšená teplota, že to vy jako pediatři moc neřešíte. Dokolika to neřešíte, protože přece jenom to jako nějaký limit tam musí být, ne? Já vím, že se dítě zahřeje tím, že každý se zahřeje, že sportujeme a tak.
1: Je to krásný, dřív se furt řešilo, že se sráží od 38,5 a takový ty čísla, jeli se čísla. Teďka, když vidíte ty dnešní teploměry, tak jsou všechny takový hodně orientační. A dokonce dnešní poučka, že se sráží ke komfortu dítěte. Každý dítě má komfort jiný. Některý dítě je v 38,5 ještě v pohodě, některý dítě 37,9 už umírá. Takže už ty čísla nechme stranou a koukejme na ty děti, jakým je, jestli pijou, jestli si hrajou. Takže když prostě dítě je v pohodě, tak to můžete nechat být a když prostě na něj sáhnete, je horký, je hotový, tak mu něco dáte. Takže v lékárnice už ani není tak důležitý teploměr, jako ty léky na tu horečku.
0: Takže léky na horečku jsou must.
1: Úplně must have, to je prostě základy sirup na horečku, už ani ne ty čípky. Čípky dáváme při zvracení nebo třeba do 3 měsíců, když se výlučně kojí, ale jinak všechno jedeme pusou.
3: Okay. Dáme okay. Hudbu a pokračujeme. Express ráno. Express ráno.

0: Tohle je John Summit na Express FM. Cyril Děckář je tady u nás.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Já jsem rád, že jsi vzal tu svoji panenku Chucky, kterou máš ve svých videí. Jako, už tebou zažila hodně, já teda musím říct, že jak s ní zacházíš, že jsi jako opravdu drsnej, když prostě roztrháváš prostě nějaký ty odsávačky a tohle, že jako, že se s tím jako, víš, někdo by vzal nůžky a ostřihával to a ty ne, ty to se rveš.
1: No, protože ten reel musí být do minuty a já to chci ukázat úplně real time, to znamená, že unboxing a real time odsávám nos, takže do minuty musí mít odsáno. Rychlý jo. Proces.
0: Zajímalo by mě, že tam máš ty videa, jak třeba zvrací to dítě. Jak byla taková otázka. To bych ráda věděla, kdo to asi po něm uklízel.
1: No, manželka nebo paní na úklid, anebo já. V tomhle pořadí.
0: Tak co má se zodpověděli někomu nějakou otázku a ten dotaz. No, ale pojďme k tomu, proč jsi vlastně tady.
2: Jo, pojďme na naše další téma a to je, jak účinně zabít klíště.
1: Tak já vždycky říkám, že my nejsme deratizátoři a vymycovači zvířat. Já jsem takový pacifista, takže netrváme na tom, abyste ty klíštata zabíjeli. My jsme doktoři a my je chceme vyndat. Takže tady tu kapitolu vyhlazování nechávám jiným kolegům, kteří jsou specialisti na vyhlazování. Takže my řešíme jenom vyndávání klíšťat, protože nechcete od klíštěte chytit nemoc. Takže když ho najdete to klíště, tak neprodleně vyndat, žádný, že s tím pojedete 2 hodiny ještě na chalupu, kde budete mít nějakou pinzetu nebo něco. Takže když najdete, tak vyndat rovnou.
0: Jo. Zaujalo mě vlastně i to, že člověk by měl mít tu pinzetu, nebo to nejdůležitější, co má mít člověk u sebe, tak to jsou právě proti těm teplotám a třeba i ta pinzeta, jinak, že dezinfekce, koupíte si jako vodku někde a to prostě tomu dítěti aplikujete, teda na to místo.
1: Ta dezinfekce není tak důležitá, jako vyndat to klíště, je důležitější samozřejmě. Teďka se i říká, že ty klíště zase nemají dusit, protože byste ho zbytečně zabili a ono by tam mohlo něco s těma slinama nebo žaludečním obsahem.
0: Se vybleje.
1: No, takže taky ne. A pak jsou pozor na takový ty klíště, pinzety na psy nebo takový ty plastový, mm-hmm. Tak ty zase to klíště zmáčknou, takže vy ho taky můžete rozmačkat a zase by mohlo něco do vás. Takže ta pinzeta je důležitá, aby chytala jenom sosák, abyste to klíště jakoby nestiskli jako plackama k sobě. Takže na té pinzetě hodně záleží.
2: Když už mám to klíště vyndaný, už jsem ho usmrtila prostě rituálně, jsem ho utopila, zašlápla, pak jsem ho ještě hodila do ohně, to už mám všechno hotový, ale přece jenom prostě mi tam zůstal něco po tom kousanci. Kdy je to zase jako blbý, kdy už je s tím potřeba někam jít, když to, jako nevím, jak se zase potom projevuje, když se do mě to klíště vyblilo a je už potřeba
0: to
2: jako
0: to kolečko, to řešit, ne, potom.
1: Víc. No tak buď jsou ty chirurgický lidi, kteří vezmou jehlu a začnou toho šťourat, dokud to prostě nevyšťourají,
2: jasně.
1: Jo? To takže jsou takhle, chirurgové.
2: Takže takový. Když jsem teda vlastně zapálila to klíště, jsem ho dělala do krbu a mám tam takovej ten, jak se to jmenuje, ten, jak do toho pícháš, do toho ohně.
1: Pohrabáč.
2: Pohrabáč. A ten, jo. Když si nažhavím jo, a jakoby vypálím jo, tu ránu tím.
1: To mi přijde docela dobrá varianta.
2: To je teda jedna možnost, ano.
1: A nebo vzít hodně dezinfekce nebo nějaký vodky, která má nad 60% a hodně to vydezinfikovat, aby kdyby tam byly nějaký zbytky infekce v té hlavičce, jak se říká, on je to spíš jenom ten sosák většinou, ani ne ta hlavička, tak hodně vydezinfikovat. A pak sledovat tu kůži, samozřejmě třeba 4 týdny, jak ty říkal, ten flek, to může být třeba borelioza, může se udělat kdekoliv na těle, takže sledujeme pak kůži hodně týdnu.
0: No. Klišťata nesnáším.
2: Já z nich mám úplně hrůzu.
1: No hlavně teď se řeší právě na sítích hodně taková ten metoda toho zabíjení. Tak já vždycky říkám, že my jsme doktoři, my neřešíme, jak zabíjet, takže my léčíme. Takže to nechávám na lidi.
2: Jasně. A doporučujete očkování?
1: Hele, očkování je super na tu encefalitidu, protože to může dělat trvalý následky, mozek ti zblbne, to nechceš. Já jsem očkovaný na encefalitidu, děti taky dáváme. Na boreliozu bohužel není, takže tam vám zbývá jenom to klíště rychle vyndat. Ale jinak určitě jo, protože všechny nemoci, které napadají mozek, jsou fakt nepříjemný, protože mozek nejde transplantovat. Když vám poškodí nějaký orgán, co jde transplantovat, tak to je snažší než ten mozek.
0: A to mě napadá teda, jak to máte, když k vám přijde někdo s dítětem, který není očkovaný. A třeba to nepřizná, vy to vlastně to musíte řešit. Léčíte něco a nevíte co a on to může být právě z toho, že třeba matka odmítla očkovat svoje dítě proti tomu nebo tomuhle tomu.
1: No zrovna tady u té encefality to se to moc netýká, protože
0: no jasně, to
1: hlavně, když je to dítě nemocný, hele, tak ty rodiče si sednou na zadek a najednou jdou s pravdou ven a všechno vám řeknou, protože mají strach o to dítě. Takže mám pocit, že na nějaký zatajování tam moc prostor není, to oni jdou s pravdou ven. Mm-hmm. Ale v dnešní době bohužel se někdy stává, že i ty povinný očkování nejsou, ale naštěstí se to stává velmi výjimečně. Pak se to rozmázne v médiích, ale moc se to naštěstí neděje, rodiče jsou rozumní.
0: Okay. Tak dáme hudbu a ještě pokračujeme.
2: Express ráno.

0: Naším hostem ve studiu Express rána je Cyril Děckář. Cyrile, máme ještě takový dotaz. Co doktor ChatGPT? My tady máme takovou kolegyni a ona miluje svého doktora ChatGPT. Ptá se ho vždycky, říká, já mám teďko tohle, já jsem se ho zeptala, on mi řekl, jak seš na tom ty s tímhletím doktorem? Jako ptát se, neptat se, nebo ještě nějak dohledávat?
1: Já tam řeším všechno. Já jsem včera běžel štafetu tady ve Stromovce a řešil jsem tam, co mám večeřet, co si mám dát k snídani, jak se mám vyprázdnit správně před závodem, kolik kafe k snídani, abych se vykadil. Takže já tam taky konzultuju všechno.
0: A jak si běžel tu štafetu?
1: Do pod 5 minut.
0: Takže
1: jsem moc spokojený.
0: Měl to úspěch.
1: A rodiče, kteří používají ChatGPT, tak mají vážně dobré informace většinou, protože fakt je to lepší než třeba starý googlování, kdy skončili na nějakých třeba mama webech a měli i informace od nějaký sousedky, která si něco napsala, když to tady to informace jsou mnohem, mnohem lepší. Takže my jsme docela spokojení, bych řekl, jako lékaři.
2: Takže jsou edukovaní rodiče.
1: No, dostávají opravdu jako lepší informace. Je to tam i tak jako hezky napsané, že to dokážou líp přetransformovat. Často chodí už opravdu se správnou diagnózou.
2: Neberou ti tak trošku práci?
1: Nevím, jestli nás nenahradějí. Proto jsem se začal teďka dělat kariéru influencera, protože až přijdem o práci všichni.
2: Tak ty budeš pořád tady, pane Kučaký, budeš tady ukazovat, jak se správně smrká. No. To se mě jaký jako zaujalo, protože zrovna dneska mám jako nějakou rýmu, tak jsem přemýšlel, jak já vlastně smrkám, že smrkám tak, jak přesně se nemá, jak ukazuješ tady, že by se nemělo.
1: Ani ne z plných plic, že by se opravdu před tím smrkáním aspoň nadechnul do maxima. To je takový jednoduchý pro začátek.
2: No.
1: No a pak musíš zacpat tu jednu dírku. Já jsem to říkal kamarádovi, co je běžec a cyklista. A on říká, že tohle nemusím někoho učit, že každý sportovec to umí.
2: Tomu se říká ruský kapesník.
1: Aha. Tak že by nás Rusáci něco naučili.
2: Ne. Spíš se to tak jenom pojmenovalo. No.
0: Já jsem se to snažila naučit tohle, že to jenom tak jakoby vysmrkneš tou jednou dírkou. Vidím to často třeba právě na fotbale, to vidí, že tam často jako, ale mně to nejde. Mě vždycky takhle ten soupeř jenom jakoby vyjede a spadne mi do pusy nahoru.
1: Ne, tam jde o to, že musíme dopomáhat. Pomáhat těm dětem. Ty děti nejsou schopni. Prostě když jim dáš ten kapesník, tak oni foukají oběma. Takže těm dětem je nejdůležitější ta dopomoc, že jim fakt zmačknete tu jednu dírku, aby to dítě. A říkáme, že třeba jako když sfoukává svíčky na dortu. Každý dítě od 2-3 let umí sfoukávat dort. Jo? Takže řekneme, sfoukáváme dort, zacpou mu dírku a to dítě prostě postupně naučíte smrkat. Není to hned, samozřejmě chvilku tréninku, ale je to moc důležitý. Protože pak můžete zahodit odsávačku. Odsávačka je oprus. Takže to je výhra pro každého rodiče.
2: No na druhou stranu, jako když to napojíš na ten vysavač, jako to děláš ty, tak je to fajn, ne?
1: Velmi efektivní. Akorát to je hlučný, že jo, těm dětem to vadí, že mu řve vysavač ucha, nechceš to dělat v noci třeba odsávač, prostě v 11 večer, tak nechceš pouštět, takže jako vysavač není cesta navždycky.
2: Vlastně přijde, jak je hrozný to odsávat jako pucou teda.
1: Ono se to do pusy nedostane. Ne. Já z toho měl strach na začátku, že přesně jsem čekal, kdy mi skončí ten chrchal v puse. A naštěstí nikdy, ale nejde to.
2: Nejde.
1: Je tam takové zpětná nádobka.
0: Takže to není jako, když jsem čistila želvě akvárko.
1: Pusou?
0: No to se musíš taky právě, máš tu hadičku, kterou tak jako vyndáváš, takže musíš jakoby nasát a musíš to včas
2: jako
0: zastavit.
2: To jako když kradeš benzín, no.
0: Přesně, ano.
1: Já to dávám do dřezu a napustím si to ve dřezu tu hadici, pak s tím jdu a pak to dám do akvárka, já to pusou teda netáhám.
0: Byla menší, tak jsem to dělala takhle. Každopádně, kdybyste někdy samozřejmě nevěděli co, tak dětské lékařství 100 plus triku, jak neskončit v nemocnici od Cyrila Děckaře, doporučuješ tohleto čtení.
1: Je to taková přednemocniční péče, kdyby tam třeba si přečtete zvracení a tam je to, co vám řeknou na té pohotovosti s tím zvracením, takže si třeba ušetříte cestu a jak říkám, jak neskončit v nemocnici se do dětí píchá, nechceme do dětí napichovat a vy tam nechcete být doma, je doma, jo, takže když byste to zvládli, tak si ušetříte cestu do nemocnice, nebudete muset být hospitalizovaný.
2: A ještě jedna věc mě zaujala, což bylo taky jedna z těch věcí, že když jste právě na tý dovolený a ten váš vlastně pediatr je někde pryč, nebo vy jste prostě 100 kilometrů od něj, že se jako dá oslovit i nějaký jiný pediatr, jako ambulantní někde, jako v tom místě.
1: Je to
2: funguje
1: tak.
2: To ale vždycky?
1: Funguje to vždycky. Ty, když seš kdekoliv po republice, tak si můžeš dát do mapy, kde prostě nejbližší praktický lékař děti dorost, krycí jméno obvoďák, jak to už nemá rádi, jak se to říká. A v pracovní době on je povinen vás ošetřit. Ale když má plnou čekárnu a nestihne to a prostě mu padne, tak už musíte jít pak do nemocnice. Ale zkrátka v pracovní době fungují po celé republice, vás musí ošetřit a až potom to přebírá nemocnice pohotovosti. Takže taková ta klasická otázka, a na obvodě jste byli, tak to vás nechceme vypruzovat, to tak je zkrátka, to jsou pravidla.
0: Na obvodě jste byli.
1: No to rodiče nejvíc vždycky naštve, proč jim to říkáme jak blbci, ale my jim to říkáme, proč je to tak je.
0: Protože to tak je. Na Seznam zprávy CZ je teď rubrika Zdraví plus, ve které je i podcast Marodi, takže ty jsi teď už navíc i podcaster. podcast Marodi. Poběžíte i přes prázdniny, máš tam, víš třeba, co tam budete mít za témata, nebo nějaký hosty?
1: Máme tam kožní, pak tam máme klíšťata, pak tam máme nutriční poradkyni, pak tam máme gastroenterologa, výživu, a máme přetočeno, takže nebojte, bude to i o prázdninách. Ten podcast je unikátní v tom, že se bavíme bez latiny, česky, o medicíně, aby to pochopil úplně každý, a vyvracíme různý mýty a říkáme, co jsou fakta. Stejně jako já v těch videích, často nás rozčiluje, že jsou nějaký zajetý věci v medicíně, co 30 let se dělají stejně, a je potřeba říct, hele, to už opravdu tak neděláme, už je novější metoda. Takže o tom je ten podcast právě, že vyvracíme různý starý mýty.
0: Starý zajetý věci je potřeba vymítit. Trošku,
1: ne, je potřeba prostě to aktualizovat.
0: Aktualizovat, jasně. Jo, tak třeba s tou teplotou, že prostě jsou takové věci, já to chápu,
1: všichni
0: že si to...
1: řešili číslo a my už dneska ty čísla tolik neřešíme.
0: Já tomu rozumím, že si to furt předáváme prostě takhle po generace ty věci a že je potřeba updateovat, že přece jenom svět se posunul.
1: Přesně tak.
0: Cyrile, moc děkujeme, že jsi byl naším hostem v Express Ránu. Samozřejmě přejeme úspěch ve všech tvých kariérách. A hlavně teda poklidné léto.
1: Děkuji moc, díky moc za pozvání, bylo to super.
3: Express Ráno.
4: Express Ráno.

0: Express. Dopravní
1: servis. Takhle, my jsme v podstatě už skončili, ale ještě jedna povinnost nás tady čeká. Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích, konkrétně Brno, ulice Ostravská, dopravní nehoda dvou osobáků. Komplikace jsou také v Chocenicích na Plzeňsku, kde je dopravní nehoda. Auto tam skončilo mimo silnici a ještě také trasa Chlumec-Lovosice, tedy na 26. kilometru je dopravní nehoda, která se vyšetřuje. Jezděte opatrně a už hezké dopoledne na Express FM.
2: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
2: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza+. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na Alza.cz.
4: Express FM.
5: Osobně jsem znal několik lidí, kteří buď byli zavražděni, starožitník z Tábora, starožitník tuším v Teplicích, tomu prostřelili hlavu v jeho prodejně.
6: V první epizodě podcastu Od píky po píky si popovídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem. Jak vznikl nápad propojit umění s online aukcemi? Jaké byly začátky firmy a co dnes hýbe světem obrazů? Poslechněte si rozhovor o podnikání, umění a vášni pro obrazy. První epizoda podcastu Od píky po píky již nyní na webu Express FM v sekci podcasty.
4: Express FM.
7: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
8: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
9: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
8: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
10: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma v Galerii Kooperativy.
11: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
12: Někde jdete městem, ve Štramberku jdete pohádkou. Nad vámi trůba, kolem roubené chalupy a v ruce voňavé štramberské ucho. Přijeďte ochutnat tradici, nadechnout se atmosféry a projít se malebnými uličkami. Navštivte Štramberk, malé město s velkou atmosférou. Více na webu štramberk.cz.
13: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
14: Co se tady děje?
15: Co se chystá?
16: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
17: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
16: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
18: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
19: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
18: Čerstvé jako z Kauflandu.
20: Trápí vás plíseň nechtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nechtů. Aplikujte na poškozené nechty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu.
3: Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
15: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
21: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
22: Trenýrkárna.cz.
23: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz.
24: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
25: Dobrý den. Jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
26: Jsme jediný oficiální prodejce vozů Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupy vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
25: Těšíme se na vás.
27: Hudba na prvním místě.
4: Express FM.
27: Rychlý přehled zpráv.
28: Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně dnes oznámí podrobnosti k výstražné stávce, která je reakcí na změnu financování veřejnoprávních médií schválenou vládou. Tisková konference se bude konat předpolednem před budovou Českého rozhlasu. Írán navzdory dohodě uzavřené se Spojenými státy každou noc vysílá několik dronů směrem k nákladním lodím v Hormuzském průlivu, řekl televizi NBC News americký činitel. Americké armádě se je podle něj daří se střelovat dříve, než by mohly ohrozit komerční či vojenské lodě v oblasti. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa v Americe přesunuli ze základny u Dallasu do Atlanty k druhému utkání skupiny proti Jihoafrické republice. Po více než dvouhodinovém letu přivítali svěřence trenéra Miroslava Koupka v dějišti čtvrtečního zápasu zamračená obloha a deštivé počasí. No ale dneska u nás deštivo bude možná taky někde místy, protože bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno a někde právě ty přehánky, ale večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Je 10 hodin a startuje dopoledne na Expressu s Míšou.
27: Radio Express FM.
4: Express FM.

Calvin Harris a Jazzy, Satisfy, nám startují dopoledne na Express FM, kterého vás ještě jednou vítá Míša Tůmová. Co dneska takhle při středě? Dneska tu mám novinky hnedka o dvou cancelled umělcích a asi nikoho nepřekvapí, že jedním z nich je Didi. Ten druhý je herec velkého formátu, který se chystá do Prahy. Taky se mrkneme na jednu perličku z Big Bang Theory a zkrátka je to prostě nabitý jako vždycky a to i skvělou hudbou. Tohle jsou Charlotte Day Wilson a Sarah Gray, Lean.

dopoledne na Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Do jednodenní výstražné stávky v České televizi a Českém rozhlase se v pondělí zapojí stovky zaměstnanců. Zpravodajství a publicistika zůstanou zachovány v plném rozsahu a stávka tak neporuší zákon, kodexy ani závazky veřejné služby. Norská korunní princezna Mette Marit, která byla v roce 2018 diagnostikována plicní fibróza, podstoupila úspěšnou transplantaci plic. S odvoláním na norský královský palác to dnes napsala agentura Reuters. Lionel Messi vstoupil do svého šestého světového šampionátu jako skutečná hvězda. Argentinský fotbalista, který v průběhu turnaje oslaví 39. narozeniny, předvedl v utkání s Alžírskem hat-trick. Argentina porazila Alžírsko 3-0. V Česku se otepluje, zítra má být 27 stupňů Celsia a od pátku nás čeká tropické počasí. V pátek teploty překonají 31 stupňů Celsia, v sobotu se mohou dostat až k 630 stupňům. Tolik zprávy ve 14 hodin, hezké středeční odpoledne vám při poslechu stanice Express FM přeje Veronika.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.

0: polyester, viskózu nebo raději bavlnu. Stejně jako správná velikost a střih, i zvolení správného materiálu je při výběru spodního prádla velmi důležité. Ovlivňuje pohodlí, prodyšnost i to, jak prádlo drží tvar během nošení. Na astratex.cz najdete spodní prádlo z různých materiálů a každý se hodí na něco jiného. Polyester je umělý, vysoce odolný a nemačkavý materiál. Je nenáročný na údržbu a stálobarevný. Je tedy vysoce funkční. Nevýhodou je však nízká prodyšnost. Polyester se také často spojuje s elastanem, aby podprsenka poskytovala lepší tvar a přilnavost. Jejich další výhodou je, že podprsenky z polyesteru jsou rychle schroucí. Jde tedy o materiál vhodný například pro sportovní podprsenky. Proč si vybrat spodní prádlo z bavlny? Bavlna je prodyšná, dobře saje vlhkost, hodí se pro citlivou pokožku a snese i časté praní. Nevýhodou je tuhost a mačkavost, která se dá vyřešit výběrem bavlny s příměsí elastanu. Bavlna se nejčastěji používá u pohodlných podprsenek na každodenní nošení nebo u sportovních modelů. Viskóza ta má všechny výhody bavlny. Navíc je jemnější, splývavá a lehce chladivá. Často se používá u domácího nebo nočního prádla. Možná vás překvapí, že po vyprání stuhne. Nebojte, jakmile uschne, vrátí se její měkost. A pak je tu také modal. Je to umělý materiál, který se však vyrábí z přírodní suroviny, konkrétně z bukového dřeva. A protože strom nepotřebuje k růstu mnoho vody, je modal považován za ekologičtější materiál než známá a oblíbená bavlna. Modal je velice prodyšný a efektivně odvádí vlhkost. Oproti viskóze si déle zachovává tvar i barvu při častém praní. Tak až si příště budete vybírat spodní prádlo na astratex.cz, tak už víte, z jakého materiálu.
1: Express.
2: Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz

0: showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
1: Počkej, ty už si uklidila.
2: Jo.
1: Ale vždyť si začala před chvilkou.
2: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
1: Au, to znělo osobně.
2: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
0: Ekokom.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
8: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Hudba na prvním místě.
11: Express FM.

Tak to byl Wilkinson, Too Close. Teď tu mám informaci pro všechny milovníky seriálů a sérií. Oblíbený americký seriál The Bear, Medvěd, 26. června, což je příští týden, se objeví na Disney Plus se svou poslední, definitivně poslední, pátou řadou. Uvidíte v den premiéry hned všech 8 epizod a za jednou restaurací v Chicagu se definitivně zavře opona. Festival The Bear je mimořádně úspěšným seriálem, obdržel od toho roku 2022, co se vysílá, 21 cen Emmy, taky 5 zlatých globů ze svých herců, především pak z Jeremyho Elena Whitea udělal velké hvězdy. Co se týká děje, tak jeho kuchař Kárny opustí gastrosvět a ponechá restauraci zbytku týmu. Co se stane, to už uvidíte v té poslední páté řadě sami. Za malou chvíli si můžete zasoutěžit s Astratexem o poukázku na 2000

0: korun a z muziky tu mám nachystané Arcade Fire a taky Kneecap.
1: Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.

Poslouchali jsme irské Kneecap. Celý tento týden soutěžíme v odpoledním vysílání se značkou Astratex, takže tu mám další poukázku pro jednoho nebo jednu z vás v hodnotě 2000 korun, kterou celou můžete utratit na e-shopu se spodním prádlem. Můžete si tam pořídit jednak spodní prádlo, ale taky třeba plavky, župan, pyžamo, anebo třeba stahovací korzet. Astratex nabízí i spodní prádlo pro nastávající maminky, také pro kojící maminky, svatební prádlo, a to i nadměrných velikostí. Pokud by vám to nesedlo, co si objednáte, tak máte celý měsíc na to, abyste to prádlo vyměnili nebo vrátili. A navíc Astratex má taky svoji poradnu, kde si můžete tu velikost prostě oskoušet na vlastní tělo, abych tak řekla. A mě by právě dnes v rámci soutěžní otázky zajímalo, kde ta poradna je. Tak až to zjistíte, tak mi to můžete napsat do SMSky, odeslat na číslo 602604903. Připojte své celé jméno a kdo odpoví správně jako první, ten má u nás poukázku na 2000. Na řadě jsou teď australští Royal Otis. Express FM.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express.
3: Express.
2: Express FM.
4: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
2: Express FM.
5: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
6: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
5: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
7: Co si přejete zažít na cestách se slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na Slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat, to musíte zažít.
8: Někde jdete městem, ve Štramberku jdete pohádkou. Nad vámi trůba, kolem roubené chalupy a v ruce voňavé štramberské ucho. Přijeďte ochutnat tradici, nadechnout se atmosféry a projít se malebnými uličkami. Navštivte Štramberk, malé město s velkou atmosférou. Více na webu štramberk.cz.
6: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman Expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman Expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev Česká nej v aplikaci Mapy.com.
2: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
10: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z fan želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO 15. Nahraďte cukr ovocem.
11: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
12: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
13: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
14: Jsme jediný oficiální prodejce vozů Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupy vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
2: Express.
1: Music first.
2: Express FM.

0: To byla švédská zpěvačka a také tanečnice Likili, která už pozítří tento pátek vystoupí na pražském festivalu Metronom, který se v letošním roce stěhuje z pražského výstaviště na letiště v Letňanech. Teď jsou na řadě hudební zprávy, které pro vás připravuje Vašek Mašinda.
1: Express. Express. Express.
2: Hudební zprávy. Music News.
3: Pulp vydávají dokument mapující jejich vzestup ke slávě a živé album nahrané na jejich loňských koncertech v Londýně. Frontman Jarvis Cocker namluvil komentář k filmu s názvem Pulp, What Do You Do For An Encore, který režíroval Garth Jennings. Film mapuje vzestup skupiny ke slávě s využitím dosud neviděných archivních materiálů a zároveň nabízí pohled do zákulisí turné More, které proběhlo v roce 2025. Datum vydání dokumentu zatím nebylo stanoveno, ale živé album kapely s názvem Live jde 28. srpna. Ceny Grammy oznamují změny pravidel pro nejlepšího nového interpreta a album spolu s pěti novými kategoriemi. Mezi nové kategorie patří nejlepší asijský popový výkon a nejlepší latinskoamerická píseň a jiné kategorie se zase jenom přejmenovaly. Mezi další změny pravidel patří vydání hudby pouze na internetu za předpokladu, že dodatečné materiály a poznámky k albu jsou součástí komerčního stahování. O kom se hodně mluvilo na Rock for People byli Electric Callboy. Nutno říct, že ještě o nich uslyšíme. Za prvé vydají nové album Tanznate, ale také s ním pojedou příští rok turné, které odstartuje v Dublinu a bude mít zastávku v Praze. Do O2 Areny přijedou 24. února.
1: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz

0: Express FM.
1: Rychlý přehled zpráv.
2: Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látku by mělo být možné koupit až od 21 let. Zakázat by se měl jeho prodej přes internet. Zavést se má spotřební daň a daň z přidané hodnoty se zvedne ze snížené do základní sazby. Chorvatská policie zatkla prvního důstojníka katamaránu, který v neděli nedaleko Splitu srážkou potopil plachetnici s českou posádkou. Informovala o tom agentura. Lodní neštěstí nepřežili 4 Češi. Fotbalisty Karviné, kteří byli kvůli účasti v korupční aféře vyloučeni z první ligy, opustil trenér Marek Jarolím. 42-letý kouč míří do polské Gdyně. S tamním druholigovým klubem podepsal 2letou smlouvu. V Česku se otepluje. Zítra má být 27 stupňů Celsia a od pátku nás čeká tropické počasí. V pátek teploty překonají 31 stupňů Celsia, v sobotu se mohou dostat až k 36 stupňům. Tolik zprávy v 15 hodin. Přeju vám hezké středeční odpoledne. Moje jméno je Veronika Kloušková a posloucháte Express FM.
1: Radio Express FM.
0: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz

0: Tak to byl song, který zazněl ve filmu Ďábel nosí Prádu 2. Koukala jsem se, co bych vám doporučila z těch filmů, které právě běží v českých kinech. No určitě přísahám, že za to nemůžu. Skvělý britský nezávislý film o mladíkovi s Tourettovým syndromem. Je to reálná postava, která to neměla v 80. letech vůbec jednoduché. Nakonec se stal takovým advokátem lidí, kteří trpí tímto onemocněním. Moc doporučuji, je to vtipné, je to dojemné a je to poučné. Co se týká dalšího programu, dalších blockbusterů teď už, které na nás čekají, tak už se to všechno schyluje a blíží k Nolanově Odise, která má premiéru 16. července. Teď si poslechneme na Expressu Villanelle a je to píseň, která se jmenuje Placebo.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

Tak, to byla stará britská kapela Villanelle, ve které zpívá syn Gallagherův, tak se nevím, asi Liama nebo Noel, ale Liama Gallaghera, Gene Gallagher. Festival Rock for People zítra spouští předprodej na příští ročník Rock for People 2027. Když se přihlásíte přes RFP klub, když se přihlásíte do klubu, tak už si vstupenky koupíte zítra od 10. hodiny. Oficiální předprodej bude spuštěn pozítří v pátek v 10 hodin. Prodávat se budou samozřejmě zatím celofestivalové vstupenky, protože byl oznámen zatím rok před festivalem. Co bychom chtěli víc? Jeden velký headliner a tím je kapela Blink-182. Takže nejlevnější lístky od zítřka, hrát nám budou teď Barrikán svým Dance of the Crab.

0: Posloucháte Odpoledne na Express FM, hezký den vám přeje Veronika. Z další muziky tu budeme mít zpěvačku Gracie Abrams, taky dvojici Royal Blood a pustíme si jednu skvělou starší skladbu, a to v rámci rubriky Old School, která přichází každý všední den, tak kolem 15:30 a dnes se bude vázat k velkému koncertu, který proběhne dnes večer v Praze.
1: rockir.cz. Co to je?
2: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 korun do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
1: A kde je háček?
2: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. rockir.cz.
3: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
6: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na 2 a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
7: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese v komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy.

0: Pavel T. jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
1: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra a rád bych vás pozval do autosalonu Seat Auto Jarov.
2: Jsme jediný oficiální prodejce vozů Seat v Praze. U nás najdete největší skladovou zásobu a nejlevnější splátky operativního leasingu. Nenakupujte přes zprostředkovatele. U nás koupíte napřímo a výhodně. Auto Jarov, váš nejlepší výběr pro koupi vozu v Praze. Navštivte nás ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Mají jen pěkné T-shirt,条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
5: Express FM.
6: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express Old School.
1: V pražském prostoru O2 Univerzum dnes návštěvníci prožijí krásné chvíle v podobě koncertu Davida Byrna. A proto si dnes poslechneme jednu z nejslavnějších skladeb newyorské New Wave kapely Talking Heads. Ten song se jmenuje Once in a Lifetime, vyšel v roce 1980 na albu Remain in Light. Je to píseň namířená proti konzumu, je to píseň o lidech, kteří se ve svém životě ženou za krásnými velkými domy, za krásnými auty a přitom jim uniká podstata života. Pokud si vybavíte videoklip k tomuto songu, tak si určitě vzpomenete na Davida Byrna v takovém maxi obleku, který se tak jako má takové cukavé pohyby při tom svém tanci. No a on si před natáčením toho klipu nastudoval různé rituální tance afrických kmenů nebo japonských sekt nebo nějakých křesťanských odnoží, kdy jsou ty lidi v opravdové extázi. Tak já přeju všem, kdo dnes zamíří do O2 Univerza, aby prožili taky extázi z toho koncertu. Tak se vám to tam líbí a jsou to Talking Heads Once in a Lifetime, rok 1980.

the bottom.

0: Jeden z největších českých festivalů Rock for People už je letos za námi, ale před námi je celá festivalová sezóna. Co se týká tohoto víkendu, tak ten bude převážně ve znamení Metronom Festivalu Praha, který proběhne na letišti v Letňanech a na který přijede například Nick Cave and the Bad Seeds a nebo Sting. Ale příští víkend už těch festivalů bude ještě víc, protože proběhne obrovský festival Hell Yes, taky Mighty Sounds a taky Mystic Skate Cup. A na Mystic tak tentokrát přijíždí Delighted Peoples, Dog Eat Dog, vážení, a také tam vystoupí PSA. Mimochodem, Orion oslaví o tomto víkendu 50. Předběžně všechno nejlepší. Za chvíli tu máme Dennyho L. Arla a pustíme se taky skupinu Cortinas.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz
2: Léto plné zážitků? Vydejte se na Střední Moravu a do Jeseníků. Objevujte hrady a zámky, jedinečná muzea a vyrazte na kole podél řek do přírody i za dobrodružstvím. Léto v Olomouckém kraji je plné zážitků, dobrodružství i klidu. www.ok-turism.cz
3: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90 a Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
9: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
12: trenirkarna.cz Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
13: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
14: Hudba na prvním místě.
15: Express FM.

0: Tak, to byly Cortinas, Veronika už to tady pomalu bude zatahovat, to jsem já teda, protože musím připravit studio pro naší večerní sekci, což jsou pánové Petr Novák a Michal Plšek, kteří pro vás připravují pořad Express Drive a dnes je středa, což znamená, že pro vás připravují ještě něco navíc. Představí vám 5 nově nasazených songů, 5 našich hudebních novinek, je tam jedna česká. Těšte se. A mějte se hezky, protože se uslyšíme zase až zítra od 13 do 16. Ahoj.
1: Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Výpověď policistům odmítl, otázky svých stranických kolegů se ale lídr pražské ANO Ondřej Prokop bude muset zabývat. V majetkovém přiznání neuvedl 3 pražské byty, které vlastní, navíc odmítl vypovídat v kauze Motol, kde se policisté zajímali o další jeho byt. Vysvětlení od něj nyní očekávají jeho kolegové i rivalové z pražské politiky, i předseda hnutí a premiér Andrej Babiš. Chorvatští kriminalisté zatkli prvního důstojníka katamaránu Krylo Eclipse, který se v neděli srazil s plachetnicí, na které zahynuli 4 čeští občané. Byla to v úvodním kole prestižního travnatého podniku v německém Halle pořádná řežba. Domácí tenisová hvězda Alexander Zverev se s českým sokem Vítem Kopřivou na kurtu zdržel překvapivě dlouho. Nakonec postup vybojoval po výsledku 6-3, 4-6, 6-2 a pro svého soupeře měl jen slova chvály. V noci na čtvrtek bude oblačno a zpočátku ojedinělé slabé přeháníky. K ránu se ojedinělé vyskytnou i mlhy. Teploty 12 až 16, na horách kolem 12, přes den pak bude skoro jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 31 stupňů, na horách 19 až 22. Po čtvrté odpolední se vám hlásí Petr a Michal, je tady středeční Express Drive, hezké odpoledne.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, milý kolego.
0: Dobré odpoledne, kolegáčku. Vy všichni ostatní, kteří třeba nevíte, co jsme zač, my jsme Michal a Petr a děláme pro vás odpolední drive.
1: Ano, a ten začneme kým jiným než tím nejvyšším.
0: Futbolem.
1: Futbolem a tím nejvyšším, tou největší hvězdou současnosti, nejlepším fotbalistou historie, že jo, my tady máme jasno.
0: No se, já musím mít
1: naší
0: jasno.
1: Naší dvojici, já chápu, že ty tam máš nejvící argentinský doteky, jo, doma, ale tak hele, prostě, Lionel Messi včera zlomil, kromě toho, že teda dal hat-trick, jo, nad Alžírsku, tak navíc zlomil 7 rekordů. Tím, že nastoupil na hřiště.
0: Jo. Už
1: ne, tak jako pak i těma gólama. Takže první rekord je, že měl 200. utkání v národním dresu Argentiny.
0: Takže no. Veterán.
1: Ano, v tuto chvíli je na první příčce s Miroslavem Klózem z Německa, co se týče nejvíce gólů na mistrovstvích světa, se 17 kousky, ale na rozdíl od Miroslava Klózeho ještě může nějaký přidat, takže no, pravděpodobně ale se osamostatní.
0: Tam je dotahuje Kylian ještě.
1: Kylian tam taky je, ten má myslím 15.
0: Jako. Ten včera šoupnul 2 kousky, mám pocit, že jo, takže ten myslím, že ty se nějak teďko budou brzo vyrovnávat.
1: No. Jo, tak vlastně to bude kdo z koho a taky bude hodně záležet, kdo to dotáhne dál no. na šampionátu se svým týmem a kdo samozřejmě nasází ještě nějaký hat-tricky. Mimochodem, Lionel Messi dal svůj první hat-trick vůbec za národní tým.
0: Jo.
1: No a takhle zrovna jako na start mistrovství asi dobrý, že?
0: Tak. Tím se vysvětluje, proč mi noci cinkali ty SMSky z Argentíny.
1: Mimochodem je to teda taky první hráč, který hrál na 6 mistrovstvích světa, což teda dorovná Cristiana Ronaldo, až nastoupí ke svému zápasu za Portugalsko. Další je to nejstarší hráč, který kdy dal hat-trick na mistrovství světa.
0: Fakt,
1: no,
0: jo.
1: 39 mu bude za týden nebo za 14 dní.
0: Já, když já ho vidím furt jako toho klučíka.
1: No, má takzvaně nejvíc kanadských bodů, kdybychom použili hokejovou terminologii, 24 gólů zařídil, ať už je sám dal, anebo na ně přihrál. Taky má nejvíc gólů zpoza vápna. 6 v historii mistrovství světa. Tohle to všechno se sleduje, tyhle statistiky. No a vtipný je, že je zároveň nejmladším i nejstarším hráčem, který za Argentinu střelil gól, protože to zvládnul jak na svém prvním mistrovství, tak na tomhle, které pravděpodobně bude teda jeho poslední. Ale u něj nikdy člověk neví, jestli třeba ve 43 ještě nevyrazí příště.
0: Koukám zrovna, kolik je hodin, víš, jestli nás třeba neposlouchá tchán, že by z nás měl radost.
1: Ano, tak Osvaldo, Lionel Messi, grande!
0: Grande šampione! Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: EcoRaster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. EcoRaster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
1: Vivaldiho čtveroročních dob tak, jak jste je ještě neslyšeli. Světově uznávaný Jánuška ansámbl poprvé v Praze. Virtuózní spojení klasické hudby, jazzu a improvizace. 21. července ve Smetanově síni obecního domu. Viva Muzika Prague. Vstupenky jsou již v prodeji.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Někde jdete městem, ve Štramberku jdete pohádkou. Nad vámi trůba, kolem roubené chalupy a v ruce voňavé štramberské ucho. Přijeďte ochutnat tradici, nadechnout se atmosféry a projít se malebnými uličkami. Navštivte Štramberk, malé město s velkou atmosférou. Více na webu štramberk.cz.
4: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí ti Partners banka.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
7: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
8: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený?

0: sračky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
1: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany. Music. First. Express FM.

Finish, we get to dance together as family. Let me see you.

0: Radost, tak zní titul každé písně od Joy Anonymous a vždycky tam je podtitul a v tomto případě je to This One, takže tohle byl single Joy, This One, na kterém se kromě Joy Anonymous ještě podíleli Ezra Collective a Stuš.
1: No a prázdniny se blíží, což je taky radost, hlavně pro všechny školáky. A my tu pro vás teďko máme informaci, pokud teda patříte mezi ty, kteří létají při svých cestách.
0: Což pak tam máš novýho?
1: Po více než 20 letech a dlouhých jednáních se Evropský parlament a členský státy předběžně dohodli na výrazném posílení práv leteckých cestujících.
0: Ano.
1: Tou nejdůležitější změnou je, že každý cestující bude mít nárok na bezplatný příruční zavazadlo.
0: No hurá!
1: No sláva.
0: Takže už žádný měření, jestli ten kufřík není moc velký.
1: No nebo, ale vůbec žádný
0: ten batůžek, ale minule jsem měl fakt malej batoh, když jsem letěl do Dublinu. A ukažte ten batoh. Jo, dobrý, běžte. Ale stejně mě jako zadrželi, jo. A to mě vždycky jak rozčílí.
1: V ceně letenky bude muset být zahrnut nejen malý osobní předmět, třeba kabelka nebo batoh, ale také standardní příruční zavazadlo. Jo. Cílem je tak ukončit nepřehledné příplatky, které dnes využívají hlavně nízkonákladovky. Teď mi říkal kamarád, že letěl s normálním kabiňákem a měl s ním problém.
0: No, jasně. A musí za něj připlatit, a když nedej bože, když je o centimetr větší, tak už musí dolů, že?
1: Přesně tak.
0: To je prostě oprus.
1: A dobrá zpráva přichází také pro ty, kterým se spozdí let. Přestože některé státy prosazovaly, aby nárok na finanční kompenzaci vznikal až po 4 nebo dokonce 6 hodinách zpoždění, nakonec převážil názor europoslanců a odškodnění tak zůstane už při zpoždění delší než 3 hodiny. Co se týká výše kompenzace, ta se nemění. Podle délky letu bude možné získat 250, 400 až 600 eur, tedy přibližně 6 až 14,5 tisíce korun.
0: Víš co, mě vždycky rozčiluje, když ty lidi nadávají na tu Evropskou unii. Jo. Ale vem si jenom, co se test cestování týče. Dneska prostě projdeš tím pasem, jenom tou bránou, nikde ti nikdo neprudí. Jo. Potom už dneska, díky tomu, že nám to zaplatila na letišti, tak normálně nemusíš vyndávat věci z toho batohu, protože ti ho proskenují celý, nebo kufr. Jo. Teďka teda udělali tohle. Jo. Navíc teda samozřejmě roaming, že jo. Prostě všude platíš úplně stejně jako doma. Jo. Jako prostě, a navíc Schengen samozřejmě, že jo. Když teda jedeš autem, tak projedeš jak nůž máslem celou Evropou víceméně. Občas teďka dělají kontroly kvůli migrantům a tak, ale jako stejně se to jenom trošičku zpomalí.
1: No a ještě tady mám dobrou zprávu pro rodiny, protože aerolinky už nebudou moci vybírat poplatky za to, aby rodiče seděli vedle svých dětí.
0: No hora.
1: Zmizet tak mají některé administrativní poplatky, například za opravu překlepu ve jméně cestujícího nebo za vyčištění palubní vstupenky.
0: No, děkujeme do Bruselu nebo do Štrasburku.
1: Ještě
0: nebo
1: to teda budou muset, projít závěrečným schvalováním. Já doufám, že už je to jenom taková banalitka.
0: Formalita, v pohodě.
2: Odpolední drive.
3: Na Expressu.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: V dopravě komplikace na silnici 150 u obce Kralice na Hané v okrese Prostějov. Tam probíhá vyšetřování nehody osobáku s cyklistou. Záchranné složky už by měly být na místě, nicméně neprůjezdný jízdní pruh. V ulici Hlavní třída s křižovatkou s ulicí Třebíského ve Frýdku Mísku probíhá vyšetřování nehody dvou osobáků. Na místě už by také měly být záchranné složky. No a komplikace je také v Praze v ulici Chorovská. Tam havaroval autobus s osobákem. V ulici Sokolská v Hradci zase nehoda dvou osobáků, neprojezdný pruh, jsou tam záchranné složky. No a v ulici Ořechovská v obci Brno překáží dvě havarované vozidla. Na vozovce projedete se zvýšenou opatrností. Jezděte opatrně a poslouchejte Express FM, kde pokračuje odpolední drive s Michalem a Petrem.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
3: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza+. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na Alza.cz.
1: Express FM.

0: osobně jsem znal několik lidí, kteří buď byli zavražděni, starožitník z Tábora, starožitník tuším v Teplicích, tomu prostřelili hlavu v jeho prodejně.
1: V první epizodě podcastu Od píky po píky si popovídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem. Jak vznikl nápad propojit umění s online aukcemi? Jaké byly začátky firmy a co dnes hýbe světem obrazů? Poslechněte si rozhovor o podnikání, umění a vášni pro obrazy. První epizoda podcastu Od píky po píky již nyní na webu Express FM v sekci podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
5: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let, žádný rychlokvašky.
4: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
6: Léto plné zážitků? Vydejte se na střední Moravu a do Jeseníků. Objevujte hrady a zámky, jedinečná muzea a vyrazte na kole podél řek do přírody i za dobrodružstvím. Léto v Olomouckém kraji je plné zážitků, dobrodružství i klidu. www.ok-turism.cz
3: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
7: Čtěte červnové vydání časopisu Headliner, které je opět nacpané hudbou. Exkluzivní rozhovor s Julianem Lennonem, past o fotrovství i nohavicovi a festivalové speciály. Headliner, to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
14: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz
15: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
16: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
15: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
17: Ratatararata, lárky, ratatararata, potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ.
18: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
19: Express FM.

0: Hned dvě destinace jsme navštívili v rámci doznívajícího songu. To byly Beirut a byli jsme v Santa Fe.
1: No a kdo teď taky ve své destinaci otevře svou novou knihovnu nebo své nové centrum, to je Barack Obama, ex-prezident Spojených států. Postavil v Chicagu takzvané silo, možná si viděl na sociálních sítích.
0: Ne.
1: Je to taková velká betonová stavba, samozřejmě se ta stavba prodloužila, prodražila, jeho následovník ve funkci, oranžový pán se mu hrozně směje, protože jemu se to samozřejmě určitě nemůže stát, že jo?
0: Ne, nemůžou mu třeba sundat nápis z knihovny, že jo?
1: Ne, nemůžou, no. Tak ano, aspoň, Obama už aspoň tu knihovnu má, Donalde. No a teď udělal Barack Obama takové video na sociální sítě, které sdílely další hvězdy, kromě něj a jeho manželky. A on tam má takovou jakože pozvánku, to vlastně jako koncipoval v chatu. A ten chat pojmenoval Grand Opening Ceremony, a přidal do té konverzace Bona a Edge z U2, Bruce Springsteena, Christinu Aguileru, Komona, Eddieho Vedra, Jennifer Hudson, Johna Legenda, Marka Antonyho, The Roots, Stevieho Wondera a další zajímavá jména. Hmm. To znamená, že buď oni budou přítomní a budou tam zpívat a bude to vlastně velký jako grand opening koncert, anebo tam prostě budou přítomní a budou jenom třeba tleskat Barackovi, až on to otevře, možná mu pomůžou stříhat pásku. Já bych teda spíš sázal ten koncert, ale nic jsem zatím k tomu jako víc neobjevil a je to takový zajímavý.
0: Dobrý by bylo, kdyby tam zpívali všichni a doprovázili ty do Roots.
1: To by bylo hustý, jako u Jimmyho Fallona, veď?
0: To by bylo pěkný.
1: I to se může stát, ale Roots samozřejmě umí, když tak i jako nejenom doprovázet, oni umí samozřejmě i sami něco preludovat. Konec konců nepletuli se, nebudou tady teďka nějak?
0: To by bylo skvělý, ale nevím.
1: No, každopádně budeme to sledovat. Ta celá akce už je zítra, tedy 18. června. Nevím, jak je to tam s časovým posunem, takže budeme to sledovat a samozřejmě vám to všechno, když tak nahlásíme a na našich sociálních sítích, případně i přesdílíme rádi nějaká videa, jak to tam vypadalo.
0: Přesně tak.
1: No a když by tam teda měl být ten Eddie Vedder, tak já myslím, že co jiného zahrát Baracku Obamovi než Alive.
0: Přesně tak. Z desky 10.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Přibližně 850 tisíc eur hotovosti, což je přes 20,5 milionu korun, našli němečtí policisté při kontrole auta u bavorského Whitehouse, nedaleko hranic s Českem. Peníze 33-letému Čechovi zabavili, protože nedokázal přesvědčivě vysvětlit jejich původ. Muž je vyšetřován i kvůli tomu, že neměl řidičský průkaz. Ředitel americké tajné služby CIA John Ratcliffe varoval prezidenta Donalda Trumpa, že americké zpravodajské služby shromáždily důkazy vyvolávající pochybnosti o ochotě Teheránu vzdát se svého jaderného programu. Pochybnosti mají i ministři zahraničí a obrany Marco Rubio a Pete Hecek. Plzeň se ve druhém kole Evropské ligy střetne s norským Tromsø. Ve druhém kole konferenční ligy vyzve Hradec Králové chorvatský Vraždín. Celý los provází české nejasnosti. UEFA zatím oficiálně nekomentovala ani nevyškrtla vítěze domácího poháru z Karviné, přestože v Česku už byli nepravomocně za ovlivňování zápasu odsunuti do druhé ligy. V noci na čtvrtek bude oblačno, zpočátku se slabými přeháňkami, kránu se ojediněle vyskytnou mlhy, teploty 12 až 16 stupňů, na horách kolem 12, přes den pak bude skoro jasno až polojasno, teploty vystoupají na 24 až 31 stupňů, na horách pak bude 19 až 22. Do druhé hodiny vstupuje středeční Express Drive, hezké odpoledne vám přejí Petr a Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Tohle byl Sombr a jeho Potential. No a my tady máme taky potenciální zajímavosti. A to k jednomu zítřejšímu oslavenci. Zítra totiž 84. narozeniny oslaví Sir Paul McCartney. A představ si, že on je rekordman nejenom v počtu number one v americké parádě, těch má myslím 34. Což jako je fakt dobrý číslo. Víš, kdo mu šlape na paty mimochodem?
1: Jako je to nějaký mladý interpret?
0: Je to, no už jako není úplně není to zapravo interpret, je to producent a je, není už úplně mladý, je mu 50+.
1: Ty jo, nevím.
0: Je to Max Martin. Protože on je autor spousty hitů, které dobily parády.
1: Jasně.
0: A právě i díky spolupráci třeba s naší oblíbenou Arianou Grande nebo s Taylor Swift taky spolupracoval a tak dále. Takže on tam prostě má těch tu spoustu hitů. No ale pozor, Paul McCartney je taky jediný umělec, který number one v Americe dosáhl jako člen kvartetu, tria, dua a taky solo. je to prostě borec, no.
1: Přemýšlím, jaký bylo to duo.
0: Prosím tě, byla to píseň Ebony and Ivory se Stevie Wonderem v roce 82.
1: Jo.
0: Samozřejmě trio, asi tušíš, to jsou Wings, kvartet asi víme všichni. No a pak samozřejmě solo, to bylo Pipes and Peace v roce 83. No, takže takovýhle to je šikula. Tak mu už dopředu, díky časovému posunu, můžeme popřát všechno nejlepší k narozeninám zítřejším. 84 je skvělý věk.
1: A na to, že je funkční a akční,
0: no,
1: určitě.
0: Jasně.
1: Jako
0: no jasně, on si ke 84 nám nadělil 20. solové album, že?
1: To je skoro na to zahrát nějaký Beatles, viď?
0: Já bych je zahrál, co ty na to?

0: Blunt a André 3000 i Green Light. No, u nás svítí zelená, skvělé hudbě a to za chvilku dokážeme.
1: Přesně tak, protože připraveni jsou pro vás The XX, Noah Kahan a nebo Lola Young.
0: A ta se zvedá z bahna, neboli From Down Here.
2: Roier.cz. Co to je?
3: Moje mašina na výnosy. V Roieru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
2: A kde je háček?
3: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. Roier.cz.
4: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
7: Vivaldiho čtveroročních dob tak, jak jste je ještě neslyšeli. Světově uznávaný Jánuška ansámbl poprvé v Praze. Virtuózní spojení klasické hudby, jazzu a improvizace. 21. července ve Smetanově síni obecního domu. Viva Muzika Prague. Vstupenky jsou již v prodeji.
8: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi Partnersbanka.
9: Někde jdete městem, ve Štramberku jdete pohádkou. Nad vámi trůba, kolem roubené chalupy a v ruce voňavé štramberské ucho. Přijeďte ochutnat tradici, nadechnout se atmosféry a projít se malebnými uličkami. Navštivte Štramberk, malé město s velkou atmosférou. Více na webu štramberk.cz.
10: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
11: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
12: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
11: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
13: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
14: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, byla, CZ.
15: Dobrý den, jmenuji se Roman Kaděra.

0: Noah Kahn, jeho Doors. Mimochodem, Noah Kahn, ten vyrůstal ve Vermontu na farmě. Jeho mamka píše takové průvodce žitím, se dá říct, pro rodiče. No a z Noah Kahna se tak z chlapce z farmy se stal de facto úspěšný hudebník a milionář.
1: Přesně tak, a o milionářích si budeme povídat i teď. Pokud jste někdy pochybovali o tom, že se vyplatí věřit své firmě, tak zaměstnanci společnosti SpaceX by vám dnes nejspíš řekli pravý opak. Vstup vesmírné společnosti na burzu totiž proměnil tisíce běžných zaměstnanců v dolarový milionáře. A to nejde jen o raketový inženýry nebo vrcholový manažery, protože mezi novopečenými boháči jsou třeba svářeči, technici, kuchaři nebo zaměstnanci firemních jídelen. SpaceX totiž dlouhá léta fungovala trochu jinak než většina firem. Místo vysokých mest nabízela zaměstnancům možnost získat podíl ve společnosti. Mnozí si dokonce nechávali vyplácet bonusy právě v akcích, a když firma stoupila na burzu a její hodnota raketově vzrostla, přišla odměna. Podle odhadů se milionáři stalo více než 4400 současných i bývalých zaměstnanců a přibližně 400 z nich dokonce vlastní podíly přesahující 100 milionů dolarů.
0: Víš, co mě zajímalo? Co teď dělají ty, který tenkrát řekli, radši mi zvedněte výplatu, já jaký akce nechci.
1: No, ne všichni slaví. Protože dlouhá léta totiž Elon Musk tvrdil, že SpaceX na burzu nikdy nepůjde. Někteří zaměstnanci proto akcím nevěřili a vyměňovali je za okamžité výhody, třeba za poukázky do restaurací nebo jiné zaměstnanecké benefity. Dnes ale sledují, jak jejich bývalí kolegové, což jsou třeba dělníci, plánují luxusní domy nebo správu milionových majetků. A litují.
0: Litují, no. Víš, co mi to tak ještě připomíná, když si lidi, když začínali virtuální měny nebo kryptoměny, když si třeba za bitcoiny koupili kafe nebo pizzu.
1: No já myslím, no přesně tak, já myslím, Roman Týc by ti mohl vyprávět, co se v paralelním polisu dělo.
0: Co, za co tam lidi utráceli své bitcoiny, které mají dneska milionovou hodnotu?
1: Tady máš bitcoin, nech to bej.
2: Středeční odpoledne na Express FM. Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: V Praze vás potrápí nehody na Nuselském mostě směrem do centra, neprůjezdný je pravý jízdní pruh v ulici Radlická, Vyhlídkova nebo v ulici Roztocká. Tam je havárie s cyklistou a probíhá vyšetřování nehody. Na místě už by měly být záchranné složky. V ulici Husova v Liberci probíhá také vyšetřování nehody dvou osobáků, na místě je policie. A v ulici Kapitána Nálepky ve Svitavách, tam je to ze zraněním, proto projíždějte opatrně. Na Express FM vám za odpolední drive přijíždí šťastnou cestu Michal s Petrem.
3: FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
3: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza+. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na alza.cz.
1: Express FM.

0: Francouzská parta M83 a skladba Reunion.
1: No a my se za chvilku spojíme taky zase dohromady s další skvělou hudbou. Bude tady Zane, Gorilla společně se Sparks a nebo tuzemští Iggy Majerov a single Ride. To vše na Express FM, odkud vám Michal a Petr stále přejí krásné odpoledne.
2: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
3: Nebudu doma na Expressu.
2: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
4: Express.
5: Express.
4: Express FM.
5: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
4: Express FM.
5: Léto plné zážitků? Vydejte se na Střední Moravu a do Jeseníků. Objevujte hrady a zámky, jedinečná muzea a vyrazte na kole podél řek do přírody i za dobrodružstvím. Léto v Olomouckém kraji je plné zážitků, dobrodružství i klidu. www.ok-turism.cz.
6: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila?
7: Jíst kila sushi?
6: Na masáži slastí vypustit duši?
7: Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
8: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
9: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
11: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
12: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
13: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
14: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Mem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
15: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Music. First. Express FM.

0: Tohle to jsou Gorilla, společně s nimi Sparks a The Happy Dictator. No a my vlastně se o diktátorech teď tak trochu budeme bavit, respektive nebudeme, protože většinou, když jsou nějací diktátoři, tak potom nejsou jejich země úplně mírumilovné.
1: No, ale možná je také zmíníme, protože novinky.cz přišly se zajímavou informací, a sice, že Česká republika je 13. nejmírumilovnější země světa. Údajně to vyplývá z pravidelného žebříčku Global Peace Index, který sestavuje organizace Institute for Economics and Peace. Tipneš si, kdo byl na prvním místě?
0: Nějaká severská země, podle mě.
1: Moc blízko.
0: Island.
1: Ano. Stříbro má Nový Zéland a bronz putuje do Švýcarska.
0: No a
1: samozřejmě, my s tou třináctkou na tom nejsme špatně, nicméně, co se týká dalších zemí, pokud by vás to zajímalo, tak Evropa vrchní desíce žebříčku dominuje, na dalších příčkách se umístily Slovinsko, Irsko, Rakousko či Portugalsko, z ostatních států světa je 8. Singapur, 9. Finsko a 10. Japonsko. No, jak jsem říkal, Česká republika je 13., 15. je Maďarsko, 17. Nizozemsko. No a samozřejmě spodních 10 pozic patří zejména africkým a blízkovýchodním zemím. Jde o Mali, Sýrii, Jemen, Afghánistán, Jižní Sudán, Izrael, ale také o Ukrajinu, Demokratickou republiku Kongo a nebo Rusko. Samozřejmě důvodem je válka, kterou Rusko od roku 2022 vede na Ukrajině.
0: Moment, a jako proč tam je ta Ukrajina, by mě se zajímalo? Ta by byla asi mírumilovná, kdyby nemusela se bránit.
1: Ano, ale bohužel jsou ve válečném stavu, takže asi tohle to se vzalo v potaz.
0: Tak aspoň je vidět, že to tady je samý chcimír.
1: Přesně tak, ale 13 není špatná.
0: To je šťastný číslo.
2: Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Moravskoslezská policie se zabývá závažným případem zneužití evropských dotací. V této souvislosti obvinila 18 lidí a 15 firem z dotačních podvodů a poškození finančních zájmů Evropské unie. Obvinění například vykazovali školení zaměstnanců, která ale nikdy neproběhla. V jiných případech zase uváděli vyšší počet proškolených zaměstnanců, než jich ve skutečnosti bylo. Škoda přesahuje 10 milionů korun. Žhářské útoky na majetek britského premiéra Keira Starmera, z nichž byli tento týden uznáni vinnými Ukrajinec a na Ukrajině narozený Rumun, si na dálku pravděpodobně objednával mladý ruský diplomat Evgenij Ljuškin. Jde o syna vysoce postaveného ruského činitele. Po vlastním obsáhlém pátrání o tom informovala stanice BBC. 20-letá teniska Nikola Bartuňková porazila na travnatém turnaji v Berlíně Belgičanku Elis Mertens 6-1, 6-4 a postoupila do čtvrtfinále. To se na stejném turnaji nepovedlo Kateřině Siňakové. Nad její síly byla Američanka Jessica Pegula, se kterou prohrála 2-6, 4-6. V noci na čtvrtek bude oblačno, zpočátku se slabými přehánkami, k ránu se ojediněle vyskytnou mlhy, teploty 12 až 16, na horách kolem 12, přes den pak bude skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 31 stupňů, na horách 19 až 22. V 18.01 stále posloucháte úterní středeční Express Drive s Petrem a Michalem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Tak tohle je Sigma společně s Palomou Fej, tady jejich Changin, no a my u Zlámaných beatů ještě chviličku zůstaneme, a to díky naší první novince pro tento týden.
1: Přesně tak, a pod tou je podepsána britská producentka a zpěvačka Naya Archives, která se posledních několik let etablovala jako tvář moderního breakbeatu, ale se svým novým singlem Boys in Blue dokazuje, že dokáže napsat i masivní indie popový hit.
0: Tenhle ten nový kousek se objeví na jejím dalším albu, bude druhé v její diskografii, bude se jmenovat Emotional Junglist a vyjde 24. července, tedy za měsíc. No a právě teď si pustíme další ochutnávku, která se jmenuje Boys in Blue.
1: Podle mě jasná letní hymna.
2: Novinka.

0: Doznívají dám The 1975 se singlem Love Me a před námi je další novinka.
1: No a to je další ukázka z nového alba anglické ženy. Tentokrát je to zpěvačka skladatelka Ellie Goulding, která vydá šestou řadovou desku a bude se jmenovat I Know Too Much. Fanoušci se dočkají 4. září a tato 39-letá rodačka z Herefordu tak naváže na 4 roky starý předchozí titul.
0: Já osobně mám pro Ellie Goulding z nějakého nepochopitelného důvodu slabost. Možná za to může jí hlas, možná půvab. Každopádně novinka vyvolala nadšení u fanoušků a Ellie označuje jako své dosud nejupřímnější dílo.
1: No a naši věrní posluchači už tady ten kousek slyšeli minulý týden v pátek, kdy jsme představovali právě vydané singly, takže to pro ně nebude překvapení, ale všichni ostatní, kdo třeba minulý pátek neposlouchali, se teď dočkají pilotního singlu z nového alba u Ellie Goulding Black Prada Dress. Novinka.

0: Móda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
1: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi Partners banka.
3: Léto plné zážitků? Vydejte se na Střední Moravu a do Jeseníků. Objevujte hrady a zámky, jedinečná muzea. A vyrazte na kole podél řek do přírody i za dobrodružstvím. Léto v Olomouckém kraji je plné zážitků, dobrodružství i klidu. www.ok-turism.cz
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Nekupujte
8: drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Hudba na prvním místě.
10: Express FM.
11: Máte to rádi tvrdý?
12: Lačte každou středu Express Edge.
13: Express Edge.
14: Na Express FM.

0: halové turné. Bohužel se tedy vyhne Česku, nejblíž budou v Berlíně, ale příští rok by měli vyrazit po světových stadionech a tam můžeme ještě živit naději, že dorazí i k nám, třeba do Prahy.
1: Přesně tak. Tak do tance, mládeži.
2: Novinka.

0: Tohle byly Divoženky, Wet Leg a track Catch These Fists.
1: My máme před sebou předposlední novinku pro tento týden. Ta je z české produkce, postaral se o ní pražský hudebník Mat 213. Ten na konci května vydal své nové album s názvem Retroskepse. Mimochodem o něm včera mluvil i s Veronikou Kolouškovou v obsáhlém rozhovoru, který si můžete teď připomenout i na našem webu expressfm.cz.
0: Přestože nepatří mezi Matějovi skalní fanoušky, album Retroskepce mě baví. Konec konců jsem tu nedávno vychválil, single se spálil. Na tom aktuálním singlu zanechal svoji patrnou producentskou stopu fiddlersky, no a odvíjí se ve svižném tempu. Společně s Gufrau, kteří v něm hostují, se Mat 213 představí tento víkend na pražském festivalu Metronom.
1: Takže můžete vyrazit a tuhle tu pecku tam pravděpodobně dostanete i naživo. Tohle jsou Emauzy.
2: Novinka. Novinka. Express FM.
3: Mat 213 a Gufrau.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Komplikace v dopravě na silnici 35, konkrétně v ulici Foerstrova v Olomouci. Také na silnici 2033, neboli v ulici Hornická v obci Líně v okresu Plzeň-Sever. Silnice 34 v katastru obce Svitavy, tam je dopravní nehoda s vyprošováním osob, proto projíždějte opatrně. A v ulici Rudolická v Mostě je nehoda a právě teď probíhá úklid vozovky, takže opět projíždějte opatrně. Na Express FM stále posloucháte odpolední drive, až jsou u toho s vámi Michal s Petrem.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
3: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza+. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na alza.cz.
1: Express FM.

0: Doznívá single Hero od kapely Family of the Year a je tady čas na poslední dnešní novinku.
1: A zároveň dobrou zprávu pro všechny fanoušky kultovní newyorské kapely Interpol, která oznámila vydání své 8. desky.
0: My jsme o tom tady mluvili už minulý týden a dokonce jsme vám tuhletu novinku i pouštěli. Ta deska se bude jmenovat This Mirror Weighs a Ton a vyjde 28. srpna. No a Paul Banks, Daniel Kessler, Sam Fogarino, Brennan Curtis a Brett Turuak teď momentálně jsou na turné po severní Americe a v létě se přesunou i do Evropy.
1: Přesně tak a nám budou blízko na podzim, konkrétně 11. listopadu, kdy vystoupí v Berlíně a po boku jim budou stát block party, takže jasný argument.
0: A my si teď jdeme pustit opět tu jejich novinku, jmenuje se See Out Loud. Novinka.

0: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
1: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
2: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
3: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
9: trenirkarna.cz.
10: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
9: Trenirkarna.cz.
11: Express. Music first.

0: Tohle je Grimes a její Violence. My se k násilí uchylovat nebudeme a naprosto nenásilně vám naznačíme, že je čas se rozloučit. Ale ještě předtím máme pro vás dvě důležité věci. Pokud jste ve středu zvyklí poslouchat Express Star, tak dneska vynecháváme, ale nemusíte se bát. Příští týden máme dvojitou nálož v pondělí a ve středu, protože v pondělí startuje nová reality show Farma, tak my jsme to pěkně načasovali k tomu, ten rozhovor s jejím tvůrcem Lukášem Kodoněm. No a samozřejmě dneska je středa a to znamená, že Express Edge je třeba.
1: Ano, a pokud jste zvyklí na Express Edge, tak nemusíte truchlit, protože Express Edge v 21 hodin začne dvě hodiny. Zase jsme si dali záležet na kvalitní a neoposlouchané hudbě, no a víc už je na vás.
0: No a jsou tam zase jenom novinky, nebo tam jsou i nějaké prověřené
1: 99% novinek. Já se sám divím, že to vyšlo. Opravdu to bylo trošku těžké při zjišťování některých těch konkrétních informací, protože třeba existuje kapela, která má stejný název, ale hraje třeba country, takže jsem nechtěl zavádět diváky někam, kam se to nehodí. Takže 21 hodin Express Edge, těšíme se s Pepou naslyšenou.
0: No a my se těšíme, i když zítra teda se vlastně těšíš jenom ty.
1: Zítra se těším já, budu tady sám, musíte si vystačit, ale bude to jenom zítra, takže vy to vydržíte a Michal se potom v pátek ke mně připojí.
0: Takže Express Drive jede každý den 16 až 19, hold, někdy ne v plné sestavě. Tak se mějte krásně, hezký večer. Pa, pa.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: keep me up at night.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
1: Express FM.
6: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Osobně jsem znal několik lidí, kteří buď byli zavražděni, starožitník z Tábora, starožitník tuším v Teplicích, tomu prostřelili hlavu v jeho prodejně.
1: V první epizodě podcastu Od píky po píky si popovídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem. Jak vznikl nápad propojit umění s online aukcemi? Jaké byly začátky firmy a co dnes hýbe světem obrazů? Poslechněte si rozhovor o podnikání, umění a vášni pro obrazy. První epizoda podcastu Od píky po píky již nyní na webu Express FM v sekci podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Express.
7: Music first.
2: Express FM.
8: Nestihli jste Express ráno? Express ráno. Poslechněte si to nejlepší na expressfm.cz.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.
4: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Pulp vydávají dokument mapující jejich vzestup ke slávě a živé album nahrané na jejich loňských koncertech v Londýně. Frontman Jarvis Cocker namluvil komentář k filmu s názvem Pulp, What Do You Do For An Encore, který režíroval Garth Jennings. Film mapuje vzestup skupiny ke slávě s využitím dosud neviděných archivních materiálů a zároveň nabízí pohled do zákulisí turné More, které proběhlo v roce 2025. Datum vydání dokumentu zatím nebylo stanoveno, ale živé album kapely s názvem Live jde 28. srpna. Ceny Grammy oznamují změny pravidel pro nejlepšího nového interpreta a album spolu s pěti novými kategoriemi. Mezi nové kategorie patří nejlepší asijský popový výkon a nejlepší latinskoamerická píseň a jiné kategorie se zase jenom přejmenovaly. Mezi další změny pravidel patří vydání hudby pouze na internetu za předpokladu, že dodatečné materiály a poznámky k albu jsou součástí komerčního stahování. O kom se hodně mluvilo na Rock for People byli Electric Callboy. Nutno říct, že ještě o nich uslyšíme. Za prvé vydají nové album Tanznate, ale také s ním pojedou příští rok turné, které odstartuje v Dublinu a bude mít zastávku v Praze. Do O2 Areny přijedou 24. února.

0: Express FM uvádí hudební speciál. Express Edge.
1: Nezávislá hudební scéna.
0: Edge.
1: Express Edge s Petrem Novákem.
2: Dobrý večer, na Express FM vás tuto chvíli zdraví Petr s Pepou, což znamená, že nastal čas na hudební speciál Express Edge, kterému jsou věnovány právě středeční večery mezi 9. a 11. Dnes tu s vámi budeme po 875. Máme pro vás opět várku čerstvých věcí z celého světa. Vzhledem k faktu, že převádat budou opět kytary, rozhodli jsme se pro intermezzo v podobě poměrně tanečních tracků. Jejich čas přijde uprostřed dnešní dvouhodinovky, ale bát se rozhodně nemusíte, protože pak se opět vrátíme do zajetých kolejí. Také vám chceme poděkovat za zpětnou vazbu, která se nám od vás dostává a která je pro nás velmi důležitá. Zároveň mohu slíbit, že nedostatek v podobě absence některých playlistů na našem Facebooku bude co nejdříve odstraněn. Dnes začneme v Austinu v Texasu, kde působí indie popové duo Howdy. Letos se po nějaké době ozvalo dvěma novými singly, ten naposledy vydaný se jmenuje Blast. Příjemný poslech 875. dílu Express Edge vám přejí Petr, Pepa a Howdy.

Cigárko po sexu vždycky potěší, obzvláště takhle znějící. Na novou desku této americké party, myslím tím Cigarettes After Sex, se čeká 2 roky, vy jste poslouchali nový single Twizzler. Zadal jsem do vikiny J.W. Francis a vyjel mi nějaký kriminálník. Já však pátral po americkém sympaťákovi, jehož melodický lo-fi popík mě baví a troufám si tvrdit, že bude bavit i vás. Pustíme vám ukázku z jeho chystaného alba.

Pokud patříte mezi fanoušky seriálu Stranger Things nebo hororu It, tak věřte, že 23-letý Finn Howland, který se v obou titulech představil, je podepsán i pod doznívajícím songem. Finn je totiž nejenom herec, ale i talentovaný hudebník a 10. července mu vyjde už druhá dlouhrající deska. Následují Almost Monday, kteří u nás vystoupili loni v březni.

Express FM, stále posloucháte hudební speciál Express Edge. Pokud máte středu, jde o premiéru, pokud pondělí, jedná se o reprízu, nicméně obě várky jsou totožné a dělí je od sebe jen několik dní. Dnešní úvodní blok ukončíme v kanadském Montrealu, které je domovem tria By Perula. V jeho tvorbě je slyšitelný vliv 70. a v těchto dnech mu pak vychází debutové album Something Out of Nothing. Vybíráme z něj stejnou jmenou věc. Express.

Express FM posloucháte hudební speciál Express Edge a společnost vám dělají Petr s Pepou. Dozývá umělec, který se říká Earl, pochází z New York City a prezentuje se příjemným indie popem. Zatím má venku jen několik singů, ale brzo mu vyjde první EP. Půjde na něm 5 kousků, včetně toho doznívajícího. To následující Modest Mouse jsou proti němu zkušení matadoři, protože na scénu vstoupili již v roce 1993 a před pár dny vydali již 8. řadovku. Jedním z producentů je i Jack Knife Lee a nás zaujala skladba s názvem Life's Dream. Tady je.

To byl Death Cab for Cutie, které máme rádi a kteří zrají desku od desky. 5. června vydala 11. studiovou nahrávku I Built You a Tower, která se z velké části natáčela v LA. Některé věci pak vznikaly v domácích studiích jednotlivých hudebníků. Interpol se po delší době ozvali, a to hned dvěma songy, které pochází z chystané desky. Ta by měla být koncem srpna a my zařazujeme věc názvem See Out Loud.

0: Interpol se na podzim přiblíží našim hranicím, a to ve společnosti Block Party. Přemýšlím o výletu do Berlína, protože o jejich koncertě u nás si zatím dovoluji pochybovat. Jsou mladí a jejich trajektorie úspěchu strmě stoupá. Řeč je o newyorském kvartetu Telescreens. Letos vydali pátou, respektive čtvrtou desku Wide Lights Flicker. Najdete na ní i skladbu Calm Down. Tady je Telescreens v Express Edge.
1: Express
2: Edge.
1: S Petrem Novákem.

Posloucháte Express FM, posloucháte hudební speciál Express Edge a ve vysílacím studiu jsou Petr s Pepou. Právě doznívají Pincher, anglická parta z Manchesteru. Loni vydali svůj debut a letos přihodili single Oh Boy, právě doznívá. Pokud byste nestihli název kapely nebo skladby, které vám nabízíme, můžete si Express Edge najít na Facebooku, zveřejňujeme tam totiž playlisty od vysílaných epizod. Připraveny máme The Itch, které jsme vám v Express Edge hráli, dnes si od tohoto dua pustíme Pirate Studio.

doznívající Villanelle z vysílání Express FM určitě znáte především díky jejich frontmanovi, kterým je Gene Gallagher. Tvorba Villanelle je však ovlivněná především stylem grunge a mně je to sympatické. Hráli jsme vám aktuální single Hinge. Následují Tooth. Jsou čtyři, pocházejí z Londýna a ve své tvorbě odkazují na Sonic Youth nebo Pixies, což je mi také sympatické. Zatím mají venku tři singly a momentálně vypustili do světa EP Restless in Bloom. Vybíráme z něj track Medicine.

0: Na finále dnešní první poloviny Express ještě máme pochystanou mladou a nadějnou partu ETAI. Vydala zatím jen dva singly, ten druhý nazvaný Fat Kid v těchto dnech. Uvidíme, co nám tohle trio ještě naservíruje. Za malou chvíli budeme v polovině dnešní hudební várky a já už jsem na startu avizoval, že si malinko zatančíme.
1: Express.
2: Express Edge.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
2: Edge.
1: Express Edge s Petrem Novákem.
3: Ještě jednou dobrý večer všem, kteří se věnují poslechu Express FM, kde právě vstupujeme do druhé poloviny 875. dílu speciálu Express Edge. Ve studiu jsou nadále Petr s Pepou, máme před sebou ještě jednu hodinu vysílání. Express Edge vysíláme v premiéře každou středu, v repríze pak v pondělí. No a najdete nás na Facebooku Express FM pro změnu na webu. V tomto bloku si od kytar malinko odpočineme, ale nebojte, ještě si jich během následující hodiny užijete až.
1: Express Edge
0: na Express FM.
4: I mean, we both came to some type of agreement, didn't we? I thought...

Podívali jsme se do Francie, doznívá Alan Brakes, který je známý co by součást populárního projektu Stardust. Mimochodem, o jejich největší pece bude dnes ještě řeč. Doznívající track UFO je společným dílkem projektu Falcon Brakes a kapely Phoenix. Jejich zpěvák Thomas Mars zmíněný track naspíval. Následuje Sheldon Young, známý jako Channel Tres.

Tolik Neil Francis, kteří si před pár lety vzali na paškál hitovku Music Sounds Better With You od Stardust a bylo vymalováno. Jenom si tak říkám, jak navázat na milionové streamy cizí věci nějakou tou vlastní. Satisfaction Skunk je single z dílny Fatboy Slima, ve které si vzal na paškál hitovku Rolling Stones i jednu svoji. Vyšel loni a my vám ho nabídneme v remixu od High Contrast.

0: Cook a.k.a. Fatboy Slim letos v létě oslaví 63. narozeniny. V březnu pak oslavil 17 let své abstinence. Norman Cook je podepsán i pod remixem tracku Renegade Master od projektu Wild Child. V době jeho vydání se psal rok 1995 a my vám tuhle hitovku nabídneme v původní, tudíž neremixovaný verzi.
1: Posloucháte Express Edge.
2: Na Express FM.
3: Back once again for the Renegade Master. D4 Damager. Power to the people. Back once again for the Renegade Master.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bylabel, CZ.
2: Hudba na prvním místě.

Na Express FM posloucháte hudební speciál Express Edge, jsou u toho s vámi Petr s Pepou a v tomto bloku pak samé krásné a talentované umělkyně. Ta doznívající se jmenuje Fouché, pochází z New Jersey a v těchto dnech se pochlubila novým materiálem. Nabídli jsme vám single Drive. Podíváme se do Rakouska, které je domovem 34-leté krásky Sophie Royer. Na září si naplánovala vydání páté studiové nahrávky, která se bude jmenovat Before After a ze které pochází i následující věc.

Playlisty, jakož i další informace k Express Edge najdete na našem Facebooku, kam sem tam přihodíme i nějaký ten kulturní tip. Dozývá americké duo Paycheck, které momentálně debituje eponymním titulem. Zaujal nejenom nás a všech 11 songů na něm se velmi dobře poslouchá. Hrali jsme Heatwave, která je šestá v pořadí. The Beaches z našeho vysílání určitě znáte, jsou to čtyři krásky z kanadského Ontária, které právě vydali deluxe verzi svého loňského titulu a obohatili ho i o následující track.

0: The Beaches a single Perfect Ten. Mimochodem, o víkendu budou k vidění a slyšení v Německu, pak už ale zamíří zpátky za oceán. Violet Grill vám na Express FM nabízíme také a poměrně často. Jak už její jméno napovídá, její otec kaučuje slavným Foo Fighters. Nicméně Violet jde vlastní cestou, kterou si sama prošlapává. Koncem května debutovala titulem Be Sweet to Me. Ten přinesl 11 tracků, včetně toho následujícího s názvem Last Day I Loved You.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

Na Express FM v rámci hudebního speciálu Express Edge doznívají Palette Knife. Emo trojka z Columbusu v Ohio venku má novinku, kterou otvírá právě nabídnutý song Phoenix Down. I nadále tu jsou s vámi Petr s Pepou, finálový blok bude ve znamení kytar. 2 roky funguje kapela The Paradox, působící v Atlantě. Loni vydala svoji první velkou desku a před pár dny pak přihodila i single Good For Me. Tady je.

To byly Abrams, ale pozor, Abrams bez členů. D. Abrams jsou totiž nějací countrymeni. Tihle Abrams Denveru hrají tvrdý rok a letošní rok se pro ně nese ve znamení desky Loon. Pochází z ní i skladba Glass House. Právě doznívá. Míříme do LA za neméně zajímavou skupinou Car Underwater. Letos v létě jí čeká série koncertů po britských ostrovech, fanouškům nabídne materiál ze svých třech singlů a právě vydaného EPčka. Na něm najdete i následující věc.

To byla experimentální metalová parta Having s tečkou na konci. Tečku za dnešním 875. vydání Express Edge však udělá úplně jiná parta. Každopádně, dnešní dvouhodinovka je u konce. Za pozornost i podporu vám děkuji Petr s Pepou, kteří se tímto loučí, a přeji vám slunečné dny nabité kvalitní hudbou. Zároveň se těšíme na slyšenou přesně za týden, kdyby cokoliv Express Edge na Facebooku, Express FM na webu. Pizza Mír.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový salon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla, CZ.
2: Express FM.

mám svůj věk. Morek seču trávu, požu pole, klouby vržou, bolej daně, tlačím zedy, tlačím saně, brzo čtvrtý gumy, more, zima, liže, let.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Pulp vydávají dokument mapující jejich vzestup ke slávě a živé album nahrané na jejich loňských koncertech v Londýně. Frontman Jarvis Cocker namluvil komentář k filmu s názvem Pulp, What Do You Do For An Encore, který režíroval Garth Jennings. Film mapuje vzestup skupiny ke slávě s využitím dosud neviděných archivních materiálů a zároveň nabízí pohled do zákulisí turné More, které proběhlo v roce 2025. Datum vydání dokumentu zatím nebylo stanoveno, ale živé album kapely s názvem Live vyjde 28. srpna. Ceny Grammy oznamují změny pravidel pro nejlepšího nového interpreta a album spolu s 5 novými kategoriemi. Mezi nové kategorie patří nejlepší asijský popový výkon a nejlepší latinskoamerická píseň a jiné kategorie se zase jenom přejmenovaly. Mezi další změny pravidel patří vydání hudby pouze na internetu za předpokladu, že dodatečné materiály a poznámky k albu jsou součástí komerčního stahování. O kom se hodně mluvilo na Rock for People byli Electric Callboy. Nutno říct, že ještě o nich uslyšíme. Za prvé vydají nové album Tanznit, ale také s ním pojedou příští rok turné, které odstartuje v Dublinu a bude mít zastávku v Praze. Do O2 Areny přijedou 24. února.
0: Express FM.

0: Tohle je Express FM.
1: Express FM. Yo.
2: All right, listen.

Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.

0: Hudební zprávy. Music
1: News. Pulp vydávají dokument mapující jejich vzestup ke slávě a živé album nahrané na jejich loňských koncertech v Londýně. Frontman Jarvis Cocker namluvil komentář k filmu s názvem Pulp What Do You Do For An Encore, který režíroval Garth Jennings. Film mapuje vzestup skupiny ke slávě s využitím dosud neviděných archivních materiálů a zároveň nabízí pohled do zákulisí turné More, které proběhlo v roce 2025. Datum vydání dokumentu zatím nebylo stanoveno, ale živé album kapely s názvem Live jde 28. srpna. Ceny Grammy oznamují změny pravidel pro nejlepšího nového interpreta a album spolu s 5 novými kategoriemi. Mezi nové kategorie patří nejlepší asijský popový výkon a nejlepší latinskoamerická píseň a jiné kategorie se zase jenom přejmenovaly. Mezi další změny pravidel patří vydání hudby pouze na internetu za předpokladu, že dodatečné materiály a poznámky k albu jsou součástí komerčního stahování. O kom se hodně mluvilo na Rock for People byli Electric Callboy. Nutno říct, že ještě o nich uslyšíme. Za prvé vydají nové album Tanznate, ale také s ním pojedou příští rok turné, které odstartuje v Dublinu a bude mít zastávku v Praze. Do O2 Areny přijedou 24. února.
2: Express FM.